0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá borce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6:00, krátké zprávy a David Jošt. Andrej Babiš odmítl pravidelné schůzky s prezidentem. Premiér nechce obnovit společná jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Podle něj se názory vlády a prezidenta liší a na podobná setkání nemá čas. Petr Pavel přitom tvrdí, že lepší koordinace je v zahraniční politice důležitá. Na obnovení pravidelných schůzek chce proto dál trvat. Požár ve Zlíně ještě není u konce. Hasiči budou až do dnešního rána hlídat doutnající trosky výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Během dne se bude rozhodovat o znovu otevření uzavřených ulic. Baťův institut zůstane kvůli následkům požáru zavřený až do neděle. Krajský úřad ale podle hejtmana od dneška obnoví běžný provoz. České finále Wimbledonu přilákalo rekordní publikum. Sobotní souboj Lindy Noskové s Karolínou Muchovou sledovalo na Primě 764 tisíc diváků. To znamená téměř 37% podíl na televizní sledovanosti. Zápas tak zaujal více lidí než poslední české finále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zájem fanoušků o český tenis je tak znovu mimořádně vysoký. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ode dneška musíme v Jihlavě počítat s novými dopravními komplikacemi. Kraj Vysočina zahájí první etapu opravy průtahu. Počítat musíme s celkovou uzavírkou, která se dotkne Hradební a Brněnské ulice a ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a Zoologické zahradě. Pěší tury s opatrností projdou. Omezení tam potrvá nejdéle do 26. července. Více informací najdete na Doprava v Jihlavě. Na Vysočině by měla po ránu panovat malá oblačnost, ale během dne by mělo být nejčastěji polojasno a teploty půjdou zase o něco nahoru. Dnes naměříme až 30 stupňů.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ráno, akorát jsme tady, je to teda zatím dva ze tří.
2: Dobré ráno všem.
1: Čau Dave, ahoj lidi, a Jasmin tam má ještě dovču, tak my jsme už zpátky, ty jsi tady taky nebyl minulý týden, že jo?
2: Nebyl jsem tady a věřím, že i spousta našich posluchačů si vzala první týden prázdnin volno, takže se teďka vrací doslova ke stroju.
1: Ale určitě spousta stálých posluchačů tady je a mě by zajímalo, kolik lidí se teďka řeklo, a je ty vole, už jsou zase zpátky. Hit Radio Vysočina.

0: rádio Vaka Vaka, tak tímhle jsme odstartovali tu pondělní snídaní šampionů. Dobré ráno, 6 minut po 6. s vámi Michal a David. Krásné ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 2 týdny tady člověk není a přiznám se, mám s tím trochu problém. A konkrétně s tlačítky, občas tak jako tápu, který zváčnou, zatím všechno v pohodě. Jo. Tak by mě zajímalo, jak dlouho bude trvat návrat do té rutiny. Ty jsi tady nebyl týden, Dave.
1: Je to tak a taky si zvykám.
0: Jaký to bylo?
1: Bylo to neskutečně příjemný.
0: Jako nebýt tady.
1: Je to tak, hlavně to vstávání. A myslím, že i posluchači mi dají za pravdu, kteří se třeba zrovna teď vrátili z dovolené, že když si chvíli nemusí vstávat takhle brzo, strašně rychle se na to zvykne a je to strašně příjemný.
0: No, jak se to říká, nejlepší se dobře zvyká, dolů se jde hůř,
1: je to tak.
0: Takže chápeme, no. Tak nicméně jsme tady, a dopadlo to. A nás by teda zajímalo, co vy, jak dlouho vám trvá návrat do reality, za jak dlouho opět se zaběhnete v tom klasickém pracovním režimu. O tom bude minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než naskočíte zpátky do pracovní rutiny. Číslo znáte, 777-937-777. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp, tak se těšíme. No a teďka k vám posíláme další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než se rozjedete po tom, co se vrátíte zpátky do práce po dovolený. Tak víš, třeba Martina, Kladno, ahoj, tak 3-4 dny, v pátek budu dobrá. Taky Ivan Olomouc, většinou během 2 dní, píše i Klára Petřvald, návrat do pracovního režimu přijde tak v pátek. Petr Hradec Králové, jsem po 3 týdenní dovolené, myslím, že se nerozjedu a popravdě přemýšlím, že to v práci zabalím úplně. To jsou takový ty myšlenky, ano, když se vrátíme z dovolený. A taky tady je hlasovka od Radka z Plzně.
1: No, dobré ráno. Tak netuším, jak dlouho mi to bude trvat po 14 dnech. Když jdu zase do práce, ale myslím si, že od 7:30 to bude potom hodně rychlý, protože mě čekají pacienti. Tak se mějte hezky, ahoj.
0: No tak Radku, děkujeme za hlasovku, zvládni to. A zvládněte to vy všichni, kdo jste se vrátili podovče stejně jako my dva tady.
2: No těch zpráv bylo výrazně míň než obvykle, takže to vypadá, že se ještě spousta lidí zpátky za stroj nevrátila.
0: Možná spousta lidí ještě spí.
2: Nebo.
0: A ti, co nás poslouchají v zahraničí na dovolený, tak ještě asi, myslíš, že v 6 ráno jdeš k moře, ještě asi ne, co?
2: To asi ne.
0: To asi ne. No tak jsme rádi, že vy tady jste s námi a pro vás, kdo nás ladíte takhle brzo ráno, máme další skvělý hity. Rehab Ina, DJ Sesh, Rock My Bar na Hit Radio v 6.12. No, tak jsme to pokazili, to říkám, no Davide.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body. Internet off, Instagram off, možná i vy to máte na dovolený, takže vůbec nevnímáte tyhle věci. Jedný informaci jsme se ale vyhnout nemohli. A to je tenis. Vracíme se zpátky do víkendu, tohle je totiž potřeba ještě jednou připomenout. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Dokonce tam za ní přijel i její taťka do Londýna a vyprávěl, jaká cesta to byla, jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě jak odhazovali sníh z kurtu, aby jenom mohli trénovat, a Linda prý nikdy neřekla, že nechce trénovat. Takže tohle je za mě neuvěřitelná cesta, tak ještě jednou gratulujeme.
1: No, gratulace patří taky Karolíně Muchové, která skončila na druhém místě, a v tom bylo vlastně to finále tak speciální, protože se v něm utkali dvě hráčky stejné národnosti.
0: To je pravda. No a vlastně kolik teda Linda Nosková vyhrála, kolik si odnese domů, to nás zajímá.
1: Tak to zajímá asi všechny. Na to, že je 21, tak je to slušná částka v přepočtu zhruba 111 milionů korun. Je to totiž zajímavost Wimbledonu, že ženy berou stejné peníze jako muži.
0: Takže tam je ta rovnoprávnost.
1: Je tam ta rovnost, ale úplně s prázdnou neodejde ani Karolina Muchová, která skončila na druhém místě. Píšou tady v přepočtu 55,5 milionů korun.
0: Nic moc.
1: Tak to při pondělku by to bodlo, ale...
0: Je to takzvaně malá domů, dalo by se říct, když to jsou obě Češky, no malá, spíš teda velká, no. Tak moc gratulujeme, jsme rádi, že vás máme, ženy, a jsme rádi, že máme i vás tady, kdo nás sledíte chvíli po čtvrt na sedm. Damiano David, The First Time, za malou chvíli. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyň Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.

0: A kde bude ložnice?
1: Na louce, pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For Camping. Venku je nám krásně.
2: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
3: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
4: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Je, opo.
11: A tamhle jde Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce, sledujte dopravní značení, moc to tam nehoňte.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. George Ezra, Shotgun, 6 hodin 30 minut. Ladíte pondělní Hit Radio a snídení šampionů, s vámi Michal a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čechy stále víc zajímá, kolik vydělává jejich kolega. Podle průzkumu se o výši mest spolupracovníků zajímá už 62% zaměstnanců. Téma navíc posilují i připravovaná pravidla Evropské unie pro větší transparentnost platů. Jannik Sinner podruhé za sebou ovládl Wimbledon. Světová jednička ve finále porazila Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získala pátý grandslamový titul kariéry. Díky triumfu si navíc upevnil první místo světového žebříčku. Grilování je podle odborníků stále ukázkou tradičních rolí mužů a žen. Zatímco muži se nejčastěji ujímají masa na grilu, ženy připravují přílohy a zázemí. Antropologové říkají, že nejde o biologii, ale o dlouhodobě zakořeněné společenské stereotypy, které přetrvávají dodnes.
0: Tak ono to vlastně dává smysl, že jo? Si představ, nevím, pravěk, když šel chlap lovit, tak pak toho mamuta musel samozřejmě naporcovat, že jo? Potom tepel na úprava mamuta, to musíš hlídat medium rare, rare, když ho na tom ohni nechal dlouho, tak to bylo well done, no a bylo.
2: A žena mezi tím připravovala salát, pečivo,
0: jasně.
2: Alkoholické a nealkoholické nápoje.
0: Samozřejmě to bylo bez konzervantů, bez ejček, že? Všechno to bylo takový přírodní. Cher, Believe, další muzika pro vás, kdo nás ladíte, 2 minuty po 6:30. My jsme Hit Radio a přejeme vám fantastické pondělní ráno, šampioni. Tak pojďme na to.

0: Hit Radio, 6 hodin 38 minut, dobré ránko. Otázka na vás, pijete kafe? Dobře. A taky vám přijde, že vědci se pořád tak nějak nemůžou dohodnout, jestli teda je nebo není kafe zdraví prospěšný.
1: Tak s čím přišli tentokrát?
0: No s čím, tak schválně, Davide, typni, jestli teda říkají, že kafe jako dobrý, anebo jestli říkají, že kafe špatný.
1: Tak tentokrát si typnu, že říkají, že je špatný.
0: Tak tentokrát to je tak, že říkají, že to je dobrý.
1: Aha.
0: Jo, že to je dobrý, jo. Tak píšou tady, že 2 až 3 kávy denně nám můžou přidat roky života, jo. Tady ten výzkum zkoumal tisícovky lidí a kofein prý prokazatelně chrání srdce a snižuje riziko civilizačních chorob, no. A já si říkám 2-3 kafe denně, platí to ze svýho, tak možná ti to přidá roky života, ale trošku ti to zasáhne teda do peněženk, jo. Ale vlastně asi to platí, protože nemít svý 2-3 kafe do 9 dopoledne, tak je spousta našich kolegů rozhodně po smrti. Včetně nás dvou. Dívám se do slovníku. Za malou chvíli další hity, třeba kraní kávičce, kterou se teďka chystáte, nebo kterou už máte na stole, Cudzinka v tvojej zemi.
1: Která vám právě teď prodlužuje život.
0: Přesně tak. A budeme rádi, když si prodloužíte život i tady s tou muzikou. Za malou chvíli, tady na Hit Radio, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
13: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
14: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou.
15: K
6: Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Pelhřimova na Humpolec za Velkým rybníkem, počítejte s kratším zdržením v obou směrech v důsledku dopravního omezení.
17: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 50, tohle je Hit Radio, dobré ráno, máme na vás takovou osobní otázku. Nadáváte za volantem? No tak taky dost záleží, v jaké značce auta sedíte. Máme tady britskou studii, která sestavila žebříček aut, ve kterých řidiči nadávají ze všeho nejvíce. Třetí místo. Tipni, Dave, třetí místo. Značka auta.
1: Tak já zkusím tipnout třeba Audi.
0: Tak je to BMW.
1: No, tak to nejsem tak daleko.
0: Nejsi tak daleko. Druhé místo Škodovka a první místo Land Rover. Ale takhle, jak jsem říkal, je to britský žebříček, tak samozřejmě Land Rover na prvním místě. To je vlastně asi jako, kdyby to byla u nás Škodovka.
1: No, jak by to vypadalo podle tebe u nás?
0: Podle mě, tak myslím si, že na prvním místě by to byla Škodovka.
1: To je velmi pravděpodobný, protože v absolutních číslech se v Česku nachází zaregistrovaných zhruba 2,5 milionu automobilů značky Škoda.
0: No a proto si myslím, že druhý místo by obsadila firemní oktávka v kombíku a na třetím místě manažer v Superbu, jo, že by ten žebříček vypadal nějak takhle. No tak zkuste to dneska na silnicích bez nervů a bez nadávek, já vím. Ale my víme, je to strašně těžký, no, se dostat prostě do práce, aniž by vás někdo nenaštval, víme. Tak to zvládněte, no a k tomu vám dopomáhají další parádní hity Liquido Narkotik. No a do sedmé, než vám David dá další zprávy, stihneme i Ellie Goulding. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Problémy Volkswagenu dopadají i na české firmy. Čeští dodavatelé hlásí kvůli omezení výroby pokles objednávek o 10%. Nejistotu navíc zvyšuje rozsáhlá restrukturalizace německé automobilky. Podle odborníků je ale zatím předčasné mluvit o zavírání továren. Německo je přitom klíčovým odběratelem českého autoprůmyslu a míří tam téměř třetina jeho exportu. Požár baru v Bangkoku si vyžádal desítky obětí. Při nočním požáru v thajské metropoli zahynulo nejméně 27 lidí a dalších 63 utrpělo zranění. Stav 22 z nich je potom podle místních úřadů kritický. Příčina tragédie zatím není známá. Městská správa považuje současnou bilanci za konečnou. Mariano Rajoy pobouřil výrokem o francouzské reprezentaci. Bývalý španělský premiér prohlásil, že ve francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Jeho slova vyvolala kritiku jen krátce před semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Výrok naráží na původ řady francouzských reprezentantů, kteří se ale ve Francii narodili nebo mají francouzské občanství. Semifinálový šlágr se hraje zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Milovníci přírodního koupání z Bystřete. Na Vysočině platí stále zákazy koupání v nádrži Sedlice na Pelřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Horší kvalitu vody mají stejně jako před týdnem Břevnická nádrž u Chotěboře na Havlíčkobrodsku, Žďárská Pelská nádrž a Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. A jdeme mrknout na počasí. Dnes by se teplota na Vysočině měla dostat až ke 30 stupňům a očekáváme také většinou polojasno, mračna budou k večeru ještě ubývat.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Hit Radio. Snídaně šampionů.
14: Krásné ráno, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Još.
15: Hezké pondělí.
14: Hezké pondělí, co je na dnešku speciálního? No tak kromě toho, že je pondělí 13., což je horší než pátek 13., má dneska narozeniny Indiana Jones, pozor, Harrison Ford, 84 let.
15: Ty vado.
14: Tak gratulujeme, no a jestli jste v poslední době viděli, jak v tomhle věku pan Ford skvěle vypadá, tak já teda za sebe musím říct závidím, protože mě tahle vizáž čeká už tak za 5 let.
15: Hele, klobouk dolů.
14: Doslova. Takhle, hele, člověku je tolik, nakolik se cítí, jo? Tak nakolik se cítíte teď v pondělí ráno vy?
16: No, možná blbá otázka, co?
14: Pojďme hrát. Miles Smith, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: minut a tohle je taky pondělní Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ráno. Jedete na dovolenou do zahraničí autem, no tak pozor, kde kupujete dálniční známky. Máme tady příběh paní z Čech, která si chtěla koupit dálničku do cizí země a podvodníci ji obrali o 38 tisíc korun. Ona klikla na falešný web, zadala tam pár údajů k bankovnictví, no a pravděpodobně bylo asi po dovolený. Jo, 38 tisíc není úplně málo. Tak si říkám, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stala nějaká takováhle nepříjemnost. Něco, co se nepovedlo, pojďte se nám klidně přiznat, bereme hlasovky přes WhatsApp nebo klasické zprávy na 777-937-777 a já si říkám s těma dálničkama, že dřív tenkrát za starých to bylo prostě jako lepší, Davide, co si o tom myslíš, jo?
1: Přijel jsi na benzínu, koupil, no nalepil jsi na sklo a bylo hotovo.
0: No jasně, a ono nejenom, když se jelo do těch cizích zemích, jo, ale přesně, ty jsi podíval na to čelní sklo, na tom autě, ať už tady v Čechách, nebo třeba na půjčeném autě v zahraničí, a buď tam ta samolepka byla, nebo ne.
1: To, že to potom nešlo dolů, to je na jiný povídání.
0: To je jiný téma, jo, to je jiný téma. Ale za mě teda, jestli je jediná věc, která mě v rámci nějaký digitalizace fakt nebaví, tak to jsou právě ty digitální dálniční známky. My jsme byli minulý týden v Rakousku a teďka říkám, no tak si to koupím, ať nemusím zastavovat na pumpě, tak si to koupím online. Tak jsem si dal rakouská dálniční známka a teď nekecám. Celá stránka, první stránka na Google, byly nějaký jako weby. A už jsem kliknul na tu první a říkám si, počkej, ne, vlastně. Ono i v Čechách to je tak, že tady si chceš koupit českou dálničku a vyjede ti tam milion nějakých jako ne podvodných webů, ale webů, kde zbytečně zaplatíš víc, jo. Tak jsem si říkal, zeptám se ChatGPT, jaká je oficiální stránka teda v tom Rakousku, tak to našlo nějaký Asfingak nebo něco takového a říkám, aha, tak tam jsem si to našel a teďka si kupuju teda tu dálničku a pak nějaký to digitální úsikový mýto za jako normální peníze, jo. Ale říkám si, to jsou takový parchanti.
1: No nemusíme chodit ani do zahraničí, já jsem si nedávno kupoval dálniční známku tady u nás v Česku. Aha. A je, přesně jak říkáš, prodrat se těma webama těch překupníků a podvodníků, na to fakt, aby šel k něm vysokou školu. Tě.
0: No možná by, já nevím, ono to asi úplně nejde, jo, ale třeba nějaký tady ty vyhledávači, že jo, by mohli ty oficiální weby jako upřednostnit za mě a dát je třeba na to první místo, ale to už možná toho chceme moc. No tak, nicméně pojďte nám dát vědět, jak jsme se ptali, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stal nějaký, jak to říct, fuck up prostě, něco, co se nepovedlo, něco, že jste byli třeba zbrklí a pak jste si řekli, ježiš, že jsem si na to nedal pozor, protože samozřejmě víme, že během toho cestování máme tu horečku a občas se nám ten mozek trošku vypíná. Tak číslo 777-937-777, budeme moc rádi, když se zapojíte, no a snad budete rádi i za tuhle muziku. Jennifer Lopez a Pitbull On The Floor na Hit Radio v 7.12. Hezké ráno. Red one.

0: tak všechno mám.
1: Blízko na Hitradio v 7 hodin 17 minut, krásné ráno. Měli jsme tu případ ženy, která si chtěla koupit dálniční známku, naletěla podvodníkům a přišla o 38 tisíc korun. Tak jsme se ptali vás, jestli se vám při cestě třeba už na letošní dovolenou stala nějaká taková nemilá věc.
2: Já jsem si ještě představil, jak si ta žena, která přišla o ty peníze, říkala, letos ušetřím, pojedu někam autem jenom, víš, nepoletíme nikam daleko.
1: A pak 38 tisíc minus, to máš nějakou hezkou dovolenou letecky v nějaký jako parádní destinace, nemusíš se crcat autem někde, že jo. Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Petr z Ostravy. Ahoj k těm dálničkám, taky jsem si takhle nakoupil dálničku s přirážkou, zjistil jsem to až po nákupu. Je na to potřeba dávat pozor, lidi. Tak ano, připomínáme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že pokud nakupujete dálničku někam do zahraničí, tak opravdu si ověřit, jestli jste na oficiální webu, ale nejenom v zahraničí.
2: Tady, taky u nás.
1: Taky u nás v České republice. Píše třeba Eli, hezké ráno, v Čechách jsem se takto napálila už dvakrát, když jsem ve spěchu kupovala známku. Pak píše, přes Asfinag jsem kupovala rakouskou i slovinskou a napsala jsem špatně zemi původu a to byl průšvih. Slovinci nás zastavili po cestě zpět, naštěstí bez pokuty, ale jen jsme koupili novou na měsíc a teď čekáme na rakouský dopis. Krásný den všem cestovatelům.
2: Tak držíme palce, že nepřijde.
1: No takhle, jestli přijde dopis z Rakouska, což taky trochu očekávám od jednoho radaru, který jsem tak jako viděl na poslední chvíli a říkám si, a do prčic. No, ale třeba tak o 5 km za hodinu, jo, možná o 10, jo. Takže ty dopisy bývají drahý z Rakouska, víme, tak doufám, že nepřijde. Taky píše Pavel, ahoj, zrovna před hodinou jsem hledal cenu slovenské známky a maďarské, tak jsem klikl na první, co mi vyjela jako oficiální známky Slovenska. Byl jsem překvapen, měsíční slovenská známka za 18 Eček. Říkám, to je nějak moc, když to stojí podobně jako u nás. No a zjistil jsem, že to je překupník, tak má smůlu. Čus, Pavel.
2: Tak to dobře dopadlo, Pavle.
1: Tak to dobře dopadlo. No, pak tady máme ještě zprávu od Martiny z Liberce. Zdravím, tak naše dovolená začala tím, že jsme na přechodu Dolní Dvořiště zjistili, že jsme doma zapomněli klíč k rakvi, tak cesta zpátky. Počkej, Dolní Dvořiště a Liberec, to je tak trošku jako Liberec sever, Dolní Dvořiště jich, jo? Ty, a to nechceš, no. A tak jak to rozděláš, no? Já nevím, já bych to asi jak to rozmlátil. Tak prosím pěkně, takhle, děkujeme za vaše zprávy a prosím pěkně, vy, kdo nás ladíte třeba teďka při chystání na nějakou dovolenou, tak všechno zkontrolujte, jestli máte pasy, občanky, klíče, klíče od rakve, druhý klíče od auta, všechno.
2: Řízky.
1: Řízky hlavně a ponožky v sandálech, všechno prostě, co k tomu patří, jo? Za malou chvíli další parádní hity One Republic a Antworit, no a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak vás to na cestě do práce a nebo na dovolenou, kde co zdrží. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíčku.

0: balíčků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
6: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležerním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Plážový míč od Dr. Max?
10: To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte neprůjezdnou silnici v Jihlavě v Hradební ulici, v úseku od křižovatky se Znojemskou po Brněnskou je silnice uzavřena.
14: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz.
15: Hit Radio Vysočina.

0: Zayna Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio v 7.31. Dobré ráno. My jsme tady s Davidem řešili dálniční zámky, nákup dálničních zámek, což je teďka dost aktuální při cestě do zahraničí. Ještě se k tomu vrátíme. Napsal nám tady Martin parádní zprávu, což jsem třeba nevěděl. Ahoj, ještě vám doplním, že na českém webu pro dálniční známky edálnice.gov.cz jsou i k nalezení odkazy na nákup dálniční známky ve státech střední Evropy, takže i takhle se dá najít oficiální web s jistotou.
1: Což je takový rozcestník, která vlastně no dál do Evropy.
0: Takže edálnice.gov.cz informace pro vás, kdo cestujete někam na dovču a nechcete připlácet za dálniční známky nějakým těm Unterwassermanům. Posloucháte Hit Radio a je tady ranní update s Davidem, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Umělá inteligence mění trh práce, některé lidské dovednosti ale zatím nahradit neumí. Odborníci zdůrazňují hlavně empatii, budování vztahů, kritické myšlení, svědomí a úsudek. Právě tyto takzvané měkké dovednosti mohou být podle nich klíčem k úspěšné kariéře i v době AI. O cestování vlakem je v Česku stále větší zájem. V prvním čtvrtletí využilo železnici přes 47 milionů cestujících, tedy o více než 2,5 milionu více než loni. Dopravci proto posilují kapacity a lákají cestující na levnější jízdenky i lepší služby na palubě. Muži mají ve vztazích stejné obavy jako ženy, často je ale skrývají. Podle odborníků se mnozí bojí přiznat své nejistoty, protože je považují za projev slabosti. Právě otevřenost a sdílení vlastních obav ale může být základem pevnějšího a zdravějšího vztahu.
0: Jaký konkrétní příklady, čeho se bojíme?
1: Mám tady přesně čtyři, takže za prvé strach, že si vybral špatně.
0: Ano.
1: Za druhé strach ze ztráty nezávislosti.
0: Mm-hmm.
1: Za třetí strach z toho, že není dost dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A za čtvrté strach, že nedokáže ženu udělat šťastnou.
0: Že jsi tam dodal to šťastnou. Nicméně my vás taky uděláme šťastnou, protože i o prázdninách frčí rychlá pětka. Celý tento týden zde Natura dodavatelem přírodní kosmetiky máme pro vás poukaz na 5000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777 a tenhle parádní poukaz může být váš. Hezké ráno.

0: My se omlouváme, Riano, musíme to na chvilku stopnout. 7.37. Tohle je Hit Radio, snídaní šampionů a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden budete mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na přírodní kosmetiku De Natura. Každý produkt prochází dlouhým vývojem, několika testovacími fázemi, aby zaručili, že jeho složení bude kombinací toho nejlepšího. Taky je 100% garance vrácení peněz. Za svými produkty si De Natura stojí a garantuje jejich kvalitu a účinnost. A pokud třeba nebudete s výsledky spokojeni, tak vám vrátí peníze. No a o poukaz na 5000 korun si zasoutěží Péťa. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Dobré ránko, ty jsi napsala, že bys chtěla soutěžit, ať se v práci trochu odreaguješ. Prosím tě, co děláš za práci, jestli to není tajné? Proč se potřebuješ odreagovat?
2: Není to tajné, pracuji jako nákupčí a potřebovala jsem trošičku po víkendu trošičku asi nabudit.
0: A nepracuješ jako nákupčí v De Natura náhodou?
2: Ne.
0: Dobře, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, je přírodní kosmetika automaticky méně účinná, ano nebo ne?
2: Není.
0: Není, pojďme dál.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Je největší orgán lidského těla kůže?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, která nám teče z očí, když pláčeme?
2: Slzy.
0: Jasně, bez váhání.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká je maximální rychlost na dálnici v České republice?
2: 130.
0: Jo. A poslední, pátá otázka. Kolik měsíců má přestupný rok?
2: 12.
0: No jasně. Bylo to trošku chyta. Nenechala ses. Nenechala ses. Já jsem tady zkoušel na Davidovi. Říkám, kolik měsíců má přestupný rok a David? Samozřejmě, že 13.
2: A jak by se jmenoval 13?
0: Jak by se jmenoval 13?
3: To je
0: dobrá otázka. Napadá ti něco, Peťo, jak by se mohl jmenovat?
2: Ne, vůbec, zatím ne.
0: Co David? David má tady na to čuch, taky nic?
3: Taky nic.
0: 13ňák. Přechodňák.
2: Přechodňák.
0: No, to je jedno, Peťo, vyhráváš voucher, nechte toho už, vyhráváš voucher do De Natura na 5000 korun, je to tvoje.
2: Výborně, moc vám děkuju.
0: Není zač, no tak snad jsme tě v práci aspoň trochu odreagovali a voucher posíláme, no a přejeme hezký pondělí, zvládni to tam.
2: Vám taky, moc vám děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Alex Warren, Ordinary, 7.43 skoro, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Jíte za volantem. Máme tady žebříček, který dali dohromady experti, a to nejnebezpečnějších jídel za volantem. No a ten největší, to nejvíc nebezpečný je náš instinkt, a to je potřeba čistoty. Jo? Čili když nám třeba kápne hořčice na tričko, tak vypínáme toho pilota a zapínáme jako režim, že to potřeba jako zachránit a vyčistit. Jo?
1: V tu danou chvíli.
0: Jasně. Třeba polívka za volantem. Tady se objevila taky tady...
1: Kdo se dá pro boha polívku za volantem?
0: Já nevím, polívka třeba z benzínky v takovém tom kelímku, jo, z pumpy. Taky tady jsou, jasně, řízky, někdo to může jíst třeba i vidličkou, což jako taky se stává. Ale já si říkám, mě takhle jednou, člověče, zabilo vajíčko z bagety jako na D11, jo? A od té doby teda za volantem už nejím, protože samozřejmě jíš tu bagetku, říkáš si, dám si to za jízdy, tu bagetu z té pumpy mám hlad, ať nemusím zastavovat, tak to jako zvládnu. A že to vypadlo a samozřejmě ten instinkt, a koukáš, kam to spadlo, jo? Tak spadlo to samozřejmě mezi sedačku a středový tunel do jako země nikoho, tam už od tamtud se nikdy nic nedostane, a tak jsem se tam tak podíval, no a když jsem se podíval zpátky, tak už jsem zjistil, že jsem jako úplně mimo dálnici, jo? Tak říkám, no nic. Takže opatrně na cestách, vy, kdo třeba teďka něco dlabete, tak i když vám to spadne, nechte to tam a fakt to vytáhněte, a když zastavíte. Vím, o čem mluvím. Za malou chvíli další muzika. Abrakadabra, Lady Gaga. No a když se bavíme o tom cestování, tak samozřejmě přidáme i aktuální info z dopravy. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
4: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
3: pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
4: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
3: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
4: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
3: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
5: Hoka Prima.
3: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
6: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
7: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Sobíňova směrem na Ždírec nad Doubravou. Probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: 55. Dobré ráno. S vámi Michal a David a my tady s Davidem vzpomínáme, co nesmělo, nebo respektive co nesmí chybět při cestě k Jadranu, pokud cestujeme autem k moři.
1: Tak na prvním místě Hit Radio.
0: Hit Radio určitě. Na druhém místě, to jsme se tady bavili, že to jsou řízky.
1: Řízky. Až potom dálniční známka.
0: Jasně, takový ty detaily, jako jo, peníze a pasy a občanky. Ale my jsme tady v minulý hodině řešili právě ty řízky a my jsme se tomu tak trošku jako, dalo by se říct, nechci říct vysmáli, ale tak trošku jsme do toho jako popichovali, jo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak ono se jako není čemu smát, protože ten řízek, pojďme si to představit všichni společně, jo. Když opravdu jedeme na tu Dovču a teďka vytáhneme ten český studený řízek, jak to chutná, jak to potěší, co? Ať už během cesty, anebo když dojedete do té cílové destinace, protože přijedete třeba, nevím, čekáte na check-in ještě a teďka co kde schádně, no tak máš ten řízeček, že jo?
1: Já si vzpomenu na to, když jsme takhle v dětství ty řízky na dovolenou měli, za mě neskutečný sucho v puse se mi vybaví.
0: Počkej, jako z toho řízku nebo?
1: Strašně suchý, jak tam byly dva chleby a uvnitř ten řízek, strašně suchý prostě to bylo.
0: No tak tady na to byla expert babička, je teda potřeba udělat si, myslím, ten řízek opravdu jako nasáklej tím olejem a pak ho splácnout do těch dvou chlebů, že? Protože nemůžeš udělat, že dáš zvlášť chleba a zvlášť ten řízek. Musí to být spolu, aby ten řízek pustil do toho chleba, že jo? No. Já bych si dal normálně teďka.
1: Fakt. Mě se teda sliny nezbíjají.
0: Jo, mě teda strašně, možná to je slyšet. No tak vy, kdo frčíte k moři autem, nezapomeňte tady na ty všechny věci, dálnička, klíče od rakve a třeba náhradní klíč a hlavně ty řízky, jo? A ať třeba teď valíte nebo nás vladíte v autě a už jste na cestě, tak přejeme šťastnou cestu, užijte si Dovču a buďte s námi, dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Pak si nás nalejte online přes aplikace Radia.cz nebo klasicky přes web, že jo? Nebudete přece poslouchat to mrmlání rakušáku, ne? I když to je zase další věc, jo. Jedeš na tu Dovču a za hranicema si naladíš ty rakušáky, abys tak jako... Jo, hele, už jsme v zahraničí.
1: Nasál tu atmosféru.
0: Víte co, nalejte si je, my vám to prominem, ale hlavně se nám vraťte. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Další muzika do 8. A potom přidá David další aktuální zprávy. Tak hezký ráno, šampioně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Rodiče i příjemce dávek čekají změny. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku, dosáhne na něj ale jen část rodin. Mění se také systém takzvané superdávky. Její výše bude nově záviset například na složení domácnosti nebo místě bydliště. Některým lidem tak podpora vzroste, jiným naopak může klesnout. Požáry ochromily část Francie. Z plameny u Paříže bojuje přes 500 hasičů. Oheň už zničil stovky hektarů lesa. Kvůli požárům byly uzavřeny některé dálnice a vlaky nabírají několikahodinová zpoždění. Lesní požáry trápí také jih Španělska. Tam si nejhorší požár za posledních 20 let vyžádal už 13 obětí. Pozor při nákupu dálniční známky. Žena z jihu Čech přišla kvůli falešnému webu o téměř 38 tisíc korun. Místo oficiálních stránek otevřela podvodný portál, který vypadal téměř stejně. Po zadání údajů z platební karty jí pachatelé z účtu očerpali přes 1500 eur. Policie proto řidičům připomíná, aby dálniční známky kupovali jen na oficiálním webu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ode dneška musíme v Jihlavě počítat s novými dopravními komplikacemi. Kraj Vysočina zahájí první etapu opravy průtahu. Počítat musíme s celkovou uzavírkou, která se dotkne Hradební a Brněnské ulice a ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a Zoologické zahradě. Pěší tudy s opatrností projdou. Omezení tam potrvá nejdéle do 26. července. Více informací najdete na Doprava v Jihlavě. Na Vysočině by měla po ránu panovat malá oblačnost, ale během dne by mělo být nejčastěji polojasno a teploty půjdou zase o něco nahoru. Dnes naměříme až 30 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, rozehráváme třetí třetinu pondělní snídaně šampionů. Krásné ráno vám všem, s vámi Michal Knip, David Jošt.
12: Ahoj.
11: My jsme se tady bavili celý ráno, se bavíme o jídle, nevím proč, možná máme hlad. Nicméně další informace o jídle, dneska je světový den párku v rohlíku.
12: Mm-hmm.
11: A musím říct za sebe, dal bych pára teda, s kečupem.
12: Já jsem skoro vlastně včera jeden měl a byl fakt? Dobrý.
11: Nekecej. Tak možná se stavím na pumpy, až pojedu z rádia. Vám, kdo máte tu možnost teďka, tak trochu závidím. Nicméně otázka na vás i na tebe, Davide, taky máte žebříček nejlepších párků v rohlíku z benzínky?
12: No jasně.
11: Jako takhle, mrzí mě, že nemůžeme říct samozřejmě tu značku, aby jsme nikomu nenadržovali, ale prostě stavit se na té konkrétní pumpy a dát si to s tou belgickou. Víš, o čem mluvím. Já vy víte taky. Nicméně s vámi párci dva, Michal a David, hezké ráno a další muzika Enrique Iglesias. Pojďme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Rehab in my head. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno. Představte si, že jdete k zubaři. Hrozný, víme. Ale že jdete k zubaři a místo vrtání zubů skončíte zamčený sami v temné budově. Tak tohle je příběh z Domažlic, možná jste o tom už slyšeli. Tak ve státní svátek minulý týden v pondělí tam přijel Němec, netušíc, že je v Česku zrovna státní svátek, a šel čekat do zubařské ordinace. Na tom by nebylo nic divného, jenže byl státní svátek nikde.
1: Jasně.
0: Kolem prošla uklizečka, která teda zrovna vynášela koše, nevšimla si ho, celou budovu zamkla a odešla domů slavit volno. Tak a teďka borec co? No, takže byl tam zamčený docela dost dlouho, až teda volání o pomoc někdo, kdo šel kolem, slyšel, tak zavolal policii, tak ho vysvobodili, jo. A já si říkám, dokážeš si třeba ty, Davide, představit, že by tě někdo v noci nebo o víkendu zamknul tady u nás v rádiu? Co bys jako dělal?
1: Tak asi bych vysílal, no.
0: Myslíš? Tak ono tady, možná blbá otázka, tady u nás se pořád něco děje, jo, takže on by asi někdo přišel, jo. Ale dovedete si představit, vy, kdo nás sladíte, že by vás zamknuli u vás v práci a že byste tam třeba strávili celý víkend, jo, kde se třeba o víkendu nepracuje, jo, určitě takový práce jsou. Tak já si říkám, že mu nebylo divný, tomu Němčourovi, že v té čekárně byl jenom sám u zubaře, víš co, jo? Protože jako stalo se vám někdy, že jste byli v čekárně u zubaře úplně sami? Asi nikdy, že zubaři mají docela dost naplno. Tak co nás zajímá, jestli vás někdy někdo zamknul, nebo jestli vy jste někdy někoho někam zamknuli, jestli máte nějakou takovou vtipnou historku.
1: Schválně nám napište.
0: Dejte vědět, číslo znáte, 777-937-777, no a samozřejmě nám to můžete nahrát i jako hlasovku přes WhatsApp. Číslo stejné, tak se budeme těšit a vy si užijte další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: Mark Embr, Belong Together na Hit Radio, 3 minutes po 8:45. Měli jsme tu příběh z doma Žlic, Němec přijel k zubaři minulé pondělí ve státní svátek. Nebylo mu divný, že tam nikdo není, v baráku ho zamkla uklizečka, dostal se ven až díky volání o pomoc. No a tak jsme se ptali vás, jestli vás někdy někdo někde zamknul, nebo jestli naopak vy jste někoho někde zamknuli. Chtěli jsme vaše příběhy, dorazilo jich spoustu. Třeba ahoj, zrovna minulý týden ve státní svátek nás s kolegyní někdo zamčel v budově, kde máme kanceláře. Ta samá budova má ještě druhou část, kde je nákupní centrum a tam byla naštěstí otevřená vinotéka a paní měla klíče i k těm našim dveřím, vysvobodila nás a my hned žádali od klíče od společných prostor.
1: Prostě to dobře dopadlo.
0: Dopadlo to dobře. Další zpráva. Lucie. Pěkný den, asi v 8. třídě na základce nás se spolužačkou zamkla učitelka angličtiny ve třídě. Mazali jsme tabuli a ona si myslela, že už tam nikdo není. Bylo to v pátek, předposlední hodina. No, bouchali jsme na dveře, tak pak někdo z dětí zavolal jinou učitelku, která nám odemkla. Už jsme mysleli, že tam zůstaneme do pondělka. Bylo to ve druhém patře, takže oknem to nešlo. Mějte prima den.
1: Nebo si ta učitelka myslela, že by se jim hodilo do učování.
0: Jako zůstat ve škole, představ si, že je pátek. A to se vlastně dá aplikovat jako i na práci, jo? Že je pátek, těšíš se na ten víkend. A zůstaneš zamčený v práci. Tak ty jsi říkal, že bys vysílal, že bys pracoval. Tak prostě si řekneš, že už ty práci jsem, tak asi něco udělám, jo. Další zpráva. No, z mého příběhu jde až hrůza. Bydlím kousek od hřbitova a od smuteční síně. Stalo se, že tam zamkl nechtě ten, co obléká ty zesnulé do rakve uklizečku, která byla na druhé straně. A tak když to na večer zjistila, tak volala z toho sklepního okna o pomoc. Kolem jdoucí se šíleně vystrašil, že tam někdo ožil. No, řeknu vám, hrůza. Nakonec jí teda přišli otevřít. My tady máme dost podobný příběh i od Lenky z Mostu.
2: Dobrý den, tady Lenka z Mostu. Já reaguji teďko na vaše zážitky, kde byl zavřen. Já možná, když jsem byla na dovolený, tak jsem se šla podívat do krásného kostela, že si to tam všechno prohlídnu. Bylo mi divný, že je teda otevřeno, takže jsem se šla podívat. Zjistila jsem, že se tam koná pohřeb, který už jakoby končil, tak jsem počkala, až všichni odejdou, tak jsem a bylo mi divný, že jsem tam sama, tak jsem si všechno prohlídla krásně a teď se teda vracím zpátky a zjistila jsem, že jsem zavřená vevnitř sama, bohužel s tou mrtvolou a byla jsem docela těsně vyděšená, ale všechno dobře dopadlo. Přišli si pro mě, ale zážitek teda děk. Díky, naschle, Lenka.
0: Ještě, že to nebylo, přišel si pro mě. Vem si mě. Taky tady máme ještě hlasovku od Péti.
3: Zdravím, no nás jednou takhle zamkli s taťkou na hřbitově, ne úplně v práci. Bylo mi asi 10, nebyla jsem z toho úplně nadšená, ale dostali jsme se ven, museli jsme přelíst bránu, nikdo tam nebyl.
0: Já ti nevím, Davide, všichni mají zkušenost takhle se hřbitovem, no. Zajímavý. No tak možná informace pro vás, kdo se třeba chystáte jít navštívit někoho na hřbitov. Bacha, ať vás tam někdo nezamkne a vy, kdo máte na starosti klíče od hřbitova, tak se pořádně podívejte, jestli tam ještě náhodou někdo nezůstal. Za malou chvíli další hity, co vás zabaví za 100 let, taky Sean Baker, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať vy, kdo nás sledíte na cestách, víte, jak to v pondělí ráno jezdí, tak hezké ránko.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
12: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
12: Když repráky, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
13: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
14: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspjo.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspjo.cz.
15: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
16: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
17: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu na Pelhřimovsku v Obratani na křižovatce u kostela. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Hit Radio, dobré ráno. S vámi Michal a David a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Pražské MHD přibývá problémových cestujících. Policisté a strážníci od začátku roku vykázali z metra, tramvají a autobusů už přes 14 000 lidí, což je rekord. Přibývá také zásahů kvůli opilým či zdrogovaným cestujícím a řidiči častěji využívají tísňové tlačítko. Vlaveder si v Německu vyžádala rekordní počet utonutí. Jen během června se utopilo 99 lidí, nejvíc od roku 2003. Většinu obětí tvořili mladí muži, kteří podle záchranářů často podcenili riziko nebo vstoupili do vody pod vlivem alkoholu. Na kole běžně nejezdí, přesto dojel z Česka až do Chorvatska. 32-letý Ondřej Březina zvládl za 3 dny ujet 775 kilometrů. Cestou překonal hory i lesy, omylem se ocitl na dálnici a odměnou mu byl příjezd k Jadranu.
0: No tak pokud na letošní dovolený řešíte budget, tohle vlastně není úplně špatný nápad. Já jsem se tady dal do navigace, tady Praha pak, jo, 63 hodin na kole, tak to vlastně vychází, když si dáš nějakou pauzičku. Takže pokud si vezmeme v práci týden volno, takže 3 dny pojedeme tam, ošplouchneme se, na to máme den a pak 3 dny zase zpátky.
3: No, ideální dovolená.
0: Ale houby zle, ušetříme za dálničku, za všechno.

0: Tohle je léto ve třech minutách. Shakira, Zoo na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté. Dobré ránko. Venku to začíná zase vypadat jako v tropickém skleníku a hlavní stránky zpravodajských webů jsou plný informací, že do naší republiky dorazila další tropická vlna. Co nás čeká, teploty přes 33 stupňů, tak to máme slíbený dneska. No a zítra se k tomu mají přidat silný bouřky a vichřice a někde taky kroupy. Takže počasí na tento týden je tak nějak jako dopoledne sauna, odpoledne akvapark a bezplatný adrenalinový zážitek z letajících větví, takže to máme komplet. Tak dávejte na sebe pozor, dneska hodně pijte, vedra dorazila. No a co dorazí za malou chvíli do vašeho playlistu tady na Hit Rádiu, bude samozřejmě další parádní muzika. Třeba tohle. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. A těšit se můžete taky na divoký Billy. Bude znamení tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Hit Rádio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
6: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nitře, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nitře. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
9: Under Armour makes you better.
8: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeši ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Divoký byl, tohle je Znamení a tohle je Hit Radio. 8 hodin 50 minut, krásné ráno. Vařili jste někdy pod širákem? No tak vaše vzpomínka na nějakou takovou nezapomenutelnou akci vám může pomoct vyhrát. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping totiž vyhlašují a ordinují terapii venkem. No a tento týden po vás chceme historky na téma vaření pod širým nebem. Napsal nám na náš web na hitradio.cz třeba Karel. Ahoj Hit Radio. A zdravím všechny, kdo si myslí, že umí vařit v přírodě. My jsme si na Vandru dali za cíl udělat guláš v kotlíku, jenže maso zůstalo doma, cibuli sindl kamarád cestou a koření jsme omylem vysypali do batohu. Tak jsme do hrnce naházeli klobásu, fazole, chipsy a poslední tatranku. A když se směs začala připalovat, kamarád ji zachránil pivem. Výsledek vypadal jako asfalt po bouřce a vonil tak, že odešli i mravenci. My jsme to ale pak po celém dni snědli. No tak pokud nám napíšete váš nějaký příběh, vzpomínku na vaření pod širým nebem, tak tento týden můžete vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, které spojuje kvalitní outdoorové vybavení, funkčnost a důraz na pohodlí v přírodě. Oblečení, stany, karimatky, všechno, co potřebujete ven. No a na tohle od nás máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 7000 korun právě na forcamping.cz. Tak tohle vyhrajete možná právě už vy v páteční snídaní šampionů, tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, stavte se na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Sean Paul, Dua Lipa, 8.57, tohle je pondělní Hit Radio snídaní šampionu a ta je u konce. Tak jsme to spolu zvládli, přiznám se, ten návrat jsem čekal o něco těžší, po dvou týdnech zpátky tady za mikrofonem a za mixem, nerozbil jsem to, nic jsem nepokonil, ale vlastně jednu věc jo. Zamotali se mi tady ruce, kdyby vás tomu zajímalo víc, to najdete v podcastu Snídaně šampionů během dne na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tak zvládněte pondělí, přežijte to vedro, bude hit, Cecilko, no a my se tady potkáme samozřejmě opět zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra ráno v 6.00 se na vás budu těšit. Tak se mějte krásně, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mezi Pelhřimovem a Rynárcem u odbočky na Vokov bouralo osobní auto do stromu, zasahují tam záchranné složky, projedete k Kyvadlově. A ještě na Havlíčkobrodsku mezi Hrálcem a Radňovem u odbočky na Koječín tady bourala dvě osobní auta a projedete s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík CZ. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes bude zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Praha skóruje, zapisuje se totiž na mapu evropských měst, která systematicky podporují kvalitní umění ve veřejném prostoru. Více dodá mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
10: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
9: Ta murál pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček.
1: Fotbalový servis.
9: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaj snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. 56-letý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje.
2: Dneska očekáváme nejčastěji polojasno a teploty krásné letní 27 až 30 stupňů, tak si to užijte.
1: Hit Radio Vysočina.
2: No a krásné pondělí všem z Hit Radia Vysočina přeje Markéta Zušťáková. Mám pro vás další hity pro lepší den, třeba kapelu Hodiny.

Za námi Avicii na Hitradiu Vysočina. Tak dneska jsem jela do práce a před Jihlavou už mě upozorňovala cedule. Průjezd Jihlavou uzavřen. Takže to vypadá, jako by cesta do Jihlavy ani žádná nevedla. Neznalí možná spanikaří a v Jihlavě se vyhnou obloukem, prostě to otočí a pojedou jinam. Každopádně vězte, že kraj Vysočina zahájil právě dneska první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní samozřejmě dopravu. MHDčko, příjezd k City Parku, příjezd k zoologické zahradě. Takže na to myslete, až sem pojedete. Ta první etapa má trvat 2 až 3 týdny a nebojte se, my vás samozřejmě na Hitradiu Vysočina budeme informovat.

Him a taky Join Me na Hit Rádiu Vysočina v 9 hodin 22 minut. Mám tady informaci teď pro všechny řidiče, že v Jihlavě v Žižkově ulici na křižovatce s ulicí Uřbitová, že tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě tam zasahují záchranné složky, rozhodně počítejte se zdržením, takže opatrně. Kdyby cokoliv, můžete vaše dopravní info poslat hlasovkou na naše WhatsAppové

0: číslo 725 44 38 37. Přejeme vám šťastnou cestu a za chviličku už třeba Robin Schulz.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
8: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
17: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
18: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
19: A já vám jako dlužím?
20: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
21: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
22: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Tak tohle byl tedy Swims na Hit Rádiu Vysočina. A je čas na naši pozitivní minutku. Pánové, hele, když naši fotbalisti nebo když naši hokejisti zrovna nemají svůj den, týden a vlastně ani rok, tak pořád je tu jedna stoprocentní jistota české ženy a tenis. Protože naše holky jedou takový bomby, že pro jistotu obsadí rovnou celý semifinále Grand Slamu. Prostě si to posichrují hezky mezi sebou, aby to český vítězství klaplo, i kdyby na chleba nebylo. Takže jestli pánové náhodou chcete vědět, jak být nejlepší, tak se zeptejte nás žen.

0: Rose a Bruno Mars na Hitradiu Vysočina v 9 hodin 41 minut. Tak dneska má svátek Markéta. Svatá Markéta vede žence do žita, to znamená, že nám ve velkém začnou žně a to bude na silnicích veselo. Uzavírky, kombajny, traktory, no pěkně děkuju. Já samozřejmě všem Markétám přeju všechno nejlepší k svátku, užijte si svůj den a posílám za chviličku taky hudební dárek, třeba Imagine Dragons.
1: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
10: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínám, že v Jihlavě v Žižkově ulici na křižovatce s ulicí u Hřbitova došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Ještě stále tam počítejte s komplikacemi. A na trase Telč Třebíč na příjezdu do Staré Říše tady bude probíhat údržba vozovky, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
6: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
5: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
6: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. vzvozíky.cz.
8: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půl hodinka se mohou zúčastnit úplně všichni. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. 73-letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to horská záchranná služba. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, říká mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
11: K odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. No a ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Oznámila to televize Prima.
0: A my se pojďme mrknout na počasí, tak dneska samozřejmě krásně, polujasno a teploty 27 až 30 stupňů. V noci nám to klesne na 17 až 14, u dojich klidně i kolem 12 stupňů. Bude převažovat skoro jasno nebo polujasno.
9: Hit Radio Vysočina.
0: A krásné pondělí všem přeje Markéta Zušťáková. Už za chviličku mám pro vás pozvánku na zajímavé akce na Vysočině, tak buďte s námi.

Tohle byl Cyril na Hit Radio Vysočina. Elektrokola jsou stále oblíbenějším dopravním prostředkem a je to fakt, protože taky jedno vlastním a je to super. V celé Evropě je to tak a samozřejmě Česko není výjimkou, jenže s tou rostoucí popularitou roste samozřejmě i počet nehod. No a častou příčinou nehod je takový jako podceňování fyziky těžkého stroje, taky přeceňování sil a přeceňování dovedností, no a samozřejmě v neposlední řadě i alkohol. Od začátku letošního roku do konce května řešili policisté už 310 nehod elektrokol a dokonce si vyžádali už 5 lidských životů. Tak na sebe prosím vás, buďte opatrní, přeju jenom sobou pohodovou jízdu a k tomu vám teď do uší posílám Eda Šírena z Rádia Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na sobotní odpoledne vás zveme na mega dětský kemp na Velké Louce pod Koupalištěm v Putimově. Je to akce plná nekončící zábavy a jedinečné atmosféry. Vypukne ve 14 hodin, bude tam třeba vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divoký rodeo bík nebo nabitá sportovní aréna. Připravená je třeba i soutěž o exkluzivní kočárek a spousta dalších překvapení, tak určitě doražte. No a v sobotu je připravený i Phoenix Fest v Letči nad Sázavou na motokrosovém závodišti Rašovec, kde vás čeká hudba, letní pohoda, zábava pro celou rodinu. Na pódiu tam vystoupí třeba René Deng, taky Divoký Bill, Revival, Like It, Airbag a další interpreti. Bude tam i skákací hrad Chill Zona nebo doprovodný program, takže si to všechno báječně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
8: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
9: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
9: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Hit Radio.
11: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

To byl Krištof, taky Dominik Aladža a Půlnoční hřích na Hitrádiu Vysočina. Hele, můj největší půlnoční hřích je asi to, když ještě nespím a měla bych, protože druhý den se jde do práce. No a co vaše půlnoční hříchy? Klidně napište.

0: na Hitrádiu Vysočina. Tak řidiče čekají mimořádné letní kontroly, hlavně tedy všechny řidiče kamionů. Budou se totiž kontrolovat, jestli se dodržují takový ty povinné pauzy, jestli nejsou kamiony přetížené a taky jestli nedochází ke střídání karet řidičů. Policisté nechtějí prozradit, kde přesně budou číhat, to je pochopitelné a jasné, tak buďte ve střehu. Samozřejmě všem přejeme šťastnou cestu. Další dopravní informace uslyšíte úderem 11. hodiny v našich zprávách, tak si to nenechte ujít, stejně jako další hity. Za chviličku Miles Smith.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Jihlavská Polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu Polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
14: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
15: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
16: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku mezi Olešnou a Strměchy bourlo osobní auto s motorkou, zasahují tam záchranné složky, počítejte se zdržením v kratší koloně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.
2: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Franto, což to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší. Na schůzky by navíc neměl čas. V Karviné přibudou nové ambulance i další lékaři. Pacienti se můžou těšit na příjemnější prostředí i širší dostupnost zdravotní péče na poliklinice v Mizerově. Co dalšího tam město chystá, řekne jeho mluvčí Monika Danková.
13: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
12: Tyto práce by měly začít letos na podzim. Francouzské úřady vyšetřují nález vojenské zbraně v podezřelém automobilu poblíž synagogy na pařížském předměstí Sarcelles. Kvůli incidentu bylo preventivně evakuováno kolem 300 lidí. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa.
0: Tak a pojďte se podívat na to počasí, tak dneska bude převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů, jasno nebo polojasno by mělo být i v noci a ty teploty klesnou na 17 až 14 a v údolích klidně jenom kolem 12 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné a pohodové pondělí s Hit Radiem Vysočina, za chviličku i Shakira a nebo informace o nové soutěži pro vás.

Tak pozor, na Hit Rádiu Vysočina pro vás máme novou soutěž Do formy s Fit People. Prostě si díky Hit Rádiu Vysočina vyhrajte fitness balíček snů. Můžete získat třeba měsíční vstup do fitka, tříměsíční vstup do fitka, anebo první cenu, a tou je tříměsíční vstup do toho fitka, 10 lekcí trenérem a ještě tréninkový a nutriční plán, což zní naprosto skvěle a budete vypadat skvěle hlavně. Takže se pojďte zapojit, stačí sledovat profil Hit Rádiu Vysočina a taky Fit People. Napište nám, čeho byste chtěli s tou formou dosáhnout. A já mám pro vás ještě informace o Fit People. Třeba pobočka na Havlíčkově ulici v Jihlavě je vůbec největší fitness centrum na Vysočině. Disponuje nejmodernějším vybavením, přístrojem InBody a taky klimatizací, takže cvičit se tam dá krásně i v létě. Bez výmluv.

0: Už zase meteorologové vydali výstrahu. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které mohou v úterý zasáhnout celé naše území. Můžou být kroupy, taky nárazy větru, připravte se na to. A silné bouřky nás prý čekají i ve středu, tak prosím vás, hlavně opatrně všude, všechno si zajistěte, ať se něco nestane. No, tak já, jako napršet je potřeba, ale vždycky to nemám ráda, ještě když je taková výstraha a tak člověk má z toho takový nepříjemný pocit, že by se něco mohlo stát. Tak jak říkám, opatrně. Za chviličku Sunrise Avenue na Hit Radio Vysočina. Přejeme vám hezké pondělí.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prý kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prý fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
7: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
8: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Tohle byla poetika na Hit Rádiu Vysočina. Tak blíží se pomalu, ale jistě doba oběda, je léto a spousta z vás je na nějakém výletě, na koupališti, na procházce. A takovej typický výletový oběd je párek v rohlíku. No uznejte sami, jo, je to rychlovka, chutná to skoro každému. A navíc, prosím vás, zrovna dneska je den párku v rohlíku. Takže dneska prostě musíme. Přeju vám dobrou chuť.

0: O samých krásných věcech zpíval Benson Boone na Hitrádiu Vysočina. My si tady v práci povídáme zážitky z víkendu a shodli jsme se na jednom jediném, že je ten víkend strašně krátkej a že to prostě nestíháme a že nás vlastně ta práce dost zdržuje od zábavy. Všimli jste si toho taky? Tak co s tím? Já bych začala teda pozvolná, jo, že bych prostě přidala ještě jeden den k tomu víkendu. Co vy na to?
1: Hitrádio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Je, opo.
14: A tamhle jede Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
15: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
16: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
15: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
16: Když repráky, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
1: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku, je uzavřená silnice. Pozor na to u Habrů. Srazily se tam 3 kamiony a je tam rozsypaný náklad piva. Připravte se na objížďku. A kdybyste i vy měli něco z dopravy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová letní výzva spolku Uklidme Česko vybízí turisty, aby se sebou kromě svačiny a vody do přírody přibalili také pytel na odpadky. Důvod popíše předseda spolku Radek Janoušek.
3: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
2: Letní výzva potrvá do konce srpna. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. No a šéf České unie sportu Miroslav Jansta dostane zpět zajištěné peníze. Částku 400 tisíc korun mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když byl obviněn v kauze Motol z legalizování úplatků. Podle šéfa centrály nelze prokázat, že by zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Dnes se v Jihlavě uzavřela část Hradební a Brněnské ulice. Vypukla tam oprava průtahu městem. Řidiči neprojedou úsekem od Znojemské až okružní křižovatce u Helení. Uzavírka ovlivňuje také MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě a potrvá nejdéle do 26. července. Více informací najdete na Doprava v Jihlavě.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dnes se teplota na Vysočině dostane až k maximálně 30 stupňům a během dne bude nejčastěji polojasno, ale přechodně může být i oblačno. Zítra by pak mělo od severu zapršet.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, ano, srdcovky jsou tady s vámi, Kateřina Pechová, a doufám, že se těšíte, až se opět vydáme do světa poluzapomenutých songů, songů, které milujeme už spousty, spousty let. Simple Red, Milk and Sugar, Kelly Family, taky Bára Basiková, no a odstartujeme to společně se songem z roku 2010. Za ním stojí Jay-Z a Mr. Hudson. No a vzali si na paškál legendární song od Alphaville z roku 84. Young Forever.
0: Hit Radio Vysočina.
1: První dnešní srdcovka Young Forever. Jdeme na to.

0: Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V srdcovkách budeme pokračovat. Teď se vydáme do roku 1991. Za jednou z nejikoničtějších českých zpěvaček. Teď mimochodem na ve Varech byl představen dokument, který sbírá obrazy a zážitky z jejich 50 let. 50 let na scéně, od těch rokových začátků přes úspěchy v muzikálu, ale i ten osobní život. Řeč je o Báře Basikové. Ano, naprostá legenda české scény a my si zavzpomínáme na legendární song z roku 91. Další srdcovka je souměrná.

0: Come with me, Kelly Family, legendární zpívající rodina na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song z roku 1979, mimochodem hlavní vokály má na svědomí teprve 12-letý John Kelly. Klobouk dolů, neskutečná práce. My se přesouváme k další srdcovce. Poskočíme trošku blíž do současnosti, do roku 97. Tehdy vzali starý song, jo, z roku 69, což se dělá dodnes, jasně. Covery jsou velmi slavné. Vzali takhle song Let the Sunshine In. To už vám možná napovím. No a německé duo Milk and Sugar asi taky znáte. Ano, a vytvořili jejich v podstatě nejslavnější single. A my si trochu toho slunce taky pozveme. It's so lovely when it's sunny.

0: Simple Red a Something Got Me Started, song z roku 91 jako další srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, song, který byl pilotním singlem k jejich komerčně nejúspěšnějšímu albu Stars. No, už to máme skoro za sebou, je to tak, ale pozor, ještě nás čeká vaše srdcovka. Teď je ten čas, kdy vezměte svoje telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a ideálně i proč, ať už je to jenom to, že vám po každý zvedne náladu, nebo vás přenese za nějakou skvělou vzácnou vzpomínkou. Jakou srdcovku máte vy? Jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Sam Feld a Jonas Blue nebo Alex Warren, tak buďte s námi.

0: nejsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava, město plné zážitků.

0: Zprávy.cz.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
8: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
9: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
10: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Alex Warren, krásné odpoledne.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No my si dáváme teď ještě tu vaší srdcovku. Je vždycky těžký vybrat jenom jednu zprávu, ale věřím, že se mnou budete dneska souhlasit, že tohle je nádherný. Píše Líba. Moje srdcovka je, když si mě namlouval můj přítel a na výletě v Jihlavě v obchodním domě s mým 10letým synem mi nechal na celý obchoďák vzkázat, že mě miluje. A je to malá dáma od kabátu. To je tak hezký. Jo, jakože když někdo udělá takový ten ještě jako veřejný krok, prostě jako tady ti to nechám zahrát na celý obchoďák. Tak Líbo, teď to bude znít celou republikou a já doufám, že si to užijete všichni. Kabáti a malá dáma jako poslední dnešní srdcovka.

Alefarben, Baby Goodbye, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, 12.41, čas oběda, jo. Pokud máte po obědě ještě hlad, máte úplně klidně, při pondělku, povoleno dát si ještě něco. A není to náhoda, na dnešek připadá Den párku v rohlíku. Jako fakt. Já si myslím, že párek v rohlíku to je taková věc, která nás podle mě už od dětství vždycky jako potěší. Taková blbost, jo, taková blbost, ale je to kouzelný. Jediný, co je blbý, já nevím, jestli se vám to stává taky, ale jak se ten rohlík vždycky dole trošku jako proděraví, aby máte ten kečup nebo tu hořčici úplně všude. A stejně to tu lásku k párku v rohlíku neskazí. Tak kdybyste přemýšleli nad desertem, tak dneska je to jasný. Ty nejlepší songy k tomu za chvíli David Guetta a tedy Swims, taky Alize nebo Damiano David, tak buďte s námi.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Plážový míč od Dr. Max?
6: To se hodí.
5: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lekce francouzštiny Alize v éteru Hit Rádia těsně před 13. hodinou. Za chvíli si dáme Lady Gaga nebo Chada Craiga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme uzavřenou hlavní silnici u Habru na Havlíčkobrodsku kvůli nehodě kamionů. A pozor také v Chotěboři v ulici Západní, kde havarovala dvě osobní vozidla. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz.
3: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
4: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Autošpina Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony ji umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
8: A k odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. Na zahradě, na louce, v parcích nebo u školy. Místa, kde můžeme do konce týdne pozorovat motýly. Začíná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlu. Akce Motýlí půl hodinka je pro všechny. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy pak poslat prostřednictvím online formuláře. No a čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Jannikem Sinnerem. Ten včera večer obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Němce Zvereva. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Východní část Vysočiny trápí dlouhotrvající sucho. Meteorologové proto vydali výstrahu před vznikem požáru. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Výstraha platí i v jihomoravském, pardubickém i části Olomouckého a Zlínského kraje.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na Vysočině nás bude odpoledne provázet sluníčko na většinou polojasné obloze. Přechodně může být i oblačno. A teplota se může dostat až ke 30 stupňům.
0: Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině. Doufám, že je vaše pondělí v rámci možností klidný, co? A pokud vám už něco stihlo zkazit náladu, tak doufám, že další songy vám ji zase zlepší. Teď Martin Solveig, jdeme na to.

Chad Kreger a Josie Scott právě teď v éteru Hit Rádia. Lítáte rádi? Nebo patříte do té skupiny, která lítání nesnáší? Jo, to opravdu jsme rozděleni na dvě skupiny, to je v pohodě. A teď si představte, že se připravujete na let, jo, po dovolence z Barbadosu do Londýna a oni vám zruší na poslední chvíli let. A ne kvůli počasí, nebo tak. Jednoduše to musí zrušit proto, že posádka se na letišti opila. Ale jako opila, jak se říká, jak zákon káže. Ano, letuška tam v baru regulárně zvracela, stevarda museli odnést a proto museli British Airways zrušit let. Ano, kvůli opilé posádce. Jako takhle. Pojďme si říct, že lepší, že to zrušili, než aby nechali ty obilí lidi jakoby s tím letadlem letět, jo? To je asi jasný. Pač i s letadlem se dá podle mě špatně zahnout, případně sjet do příkopu. Takže nakonec to vlastně dopadlo dobře. Nevím, jak moc dobře to dopadne po tenhle bujarý večírek právě pro tu posádku. Každopádně pokud se zrovna chystáte letět, tak až půjdete kolem letušek, nenápadně, jo, začichejte, jestli náhodou necítíte alkohol. Pitbull a Chris Brown právě teď.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy.

0: Šinašky a zadarmo posloucháte Hit Radio. Dneska velký den, dnes totiž slaví narozeniny legendární, fantastický herec Harrison Ford, 84. narozeniny. Muž, který přežil nástrahy galaktického impéria jako Han Solo. Taky zvládl tisíce hadů, ačkoliv je nesnáší, jako Indiana Jones. No a taky desítky let jediného manželství jako Harrison Ford. Obrovský respekt, on je neskutečný frajer. A třeba 2 roky zpátky byl na jednom rozhovoru s kolegy z filmu a moderátorka se ho ptala, jaký je vlastně jeho cíl? A on jí na to sledovým klidem odpověděl, být slavný a bohatý. Jo, prostě frajer. Vzhledem k tomu, že slavný a bohatý už je spoustu let, no nic. Přejeme mu všechno nejlepší, já vám posílám další hity. Za chvíli Linkin Park a taky Rihanna.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Chotěšicích u Nymburka za 3 miliony korun. Rodinný dům ve středočeském Slaném za 5 milionů 550 tisíc. Garáž v Březové na Sokolovsku za 460 tisíc. Byt 4KK v Křížkovém Újezdci na Praze Východ za 12 milionů 490 tisíc. A zahrada v Bochově na Karlovarsku za 890 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím.

0: pojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: Hey.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je Rihanna v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne vám všem. No pozor, pozor, i dneska večer úderem 18. startuje Hit Radio Classic. Ano, přeneseme se, dáme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska je to extrémně nabitý, přísahám. V těch 3 hodinách to jsou songy, to nebudete věřit vlastně muším. Obří hlas, obří vlasy, Tina Turner chybět nebude. One T and Cool T, už v podstatě klasika, i to si dneska dáme. A abych vás na to navnadila, tak teď Robin Cook a Comanchero.

Disturbed a The Sound of Silence. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne a důležitá věc, prosím vás, jo? Opět tady máme terapii venkem. Tento týden téma vaření venku. Jo, ať už prostě na ohni, jenom takový to klasický opejkání buřtů, anebo naopak třeba sofistikovanější záležitosti. Píšete nám svoje historky na hitradio.cz. No a jednu takovou přidala Ivana. Jednou jsme jeli do kempu a manžel chtěl ukázat dětem, jak se celé jídlo dá připravit na ohni. Rozhodnul se pro guláš. Koupil kotlík na oheň a pustili se do práce. Krásně vše nakrájeli, dali do kotlíku. Za nějakou dobu se to začalo vařit, tak to promíchával a hlídal. Nastala chvilka, kdy se projevilo špatné složení kotlíku, přimíchání trošku víc zabral a těsně před koncem hotového guláše se mu rozložila jedna nožička od kotlíku a celý guláš se vylil do trávy. Takže místo jídla z ohně měli langoše z kiosku. Ano, myslel to dobře a dopadlo to jako vždycky. Vaši historku z vaření venku nám napište na hitradio.cz. I tento týden soutěžíme o fantastické ceny, voucher v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz čeká na jednoho z vás. Vítěze vyhlásíme v pátek. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Roxette, Mikael nebo Shakira.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
11: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
10: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
11: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
8: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nicky Jure v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Louis Fonzi nebo Ella Henderson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se ve Vilznově ulici při cestě směrem na Hlávkův most. V opačném směru magistrály hlásíte kratší kolonu před Václavským náměstím a v Novopatské jste nahlásili zdržení směrem od D10. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Došlo k ní kolem 12:30 odpoledne poblíž stanice IP Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem. Vozidlo, které zajišťuje převozy krve, skončilo na střeše. Řidič sanitního vozu utrpěl zranění. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, poté se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Tým středoškoláků z Prahy, Plzně a Hlučína získal v mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků zlatou medaili. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 1998. Soutěž se konala v Curychu a zúčastnili se jí týmy z 35 zemí. A teď ještě něco z regionu.
15: Čtyři barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku se dočkají opravy. Restaurátor na nich bude pracovat do října. Město na práce dostalo dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez DPH. Restaurování se týká soch z druhého mostu v Legionářské ulici.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Teplota jde na Vysočině nahoru, maxima se mohou dostat až ke 30 stupňům a většinou bude polojasno. Zítra odpoledne už by mělo začít od severu postupně pršet, objevit se může i bouřka.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Nachystaní Louis Fonzi, taky Ella Henderson, ale teď už Imagine Dragons a Natural.

Imagine Dragons, Féteru, Hit Rádio a krásné odpoledne. A je čas. Po 14. hodině je čas dát si pravda nebo bullshit. A opět o tom rozhodujete vy. Pozor, průzkum, který ukázal, že 51% respondentů zvažovalo dovolenou s bývalým, když už ta cesta byla zamluvená. No, tak dámy a pánové, vzpomeňte si na nějakého svého ideálně fakt oblíbeného ex nebo vaší exku. Nevím, jak se řekne ženská ex. A představte si, že teď by před vás někdo postavil, tady máte ale dovolenou, jeli byste s ním, nebo s ní, nebo v žádném případě. Dává smysl jet se svým ex na dovolenou, nebo je to normální rozbuška? Pište na 777-937-777, pošílejte hlasovky na WhatsApp. Jsem moc zvědavá, jak vaši ex tuhle zkoušku obstojí. Hey,

Ella Henderson a Rudimental dohrávají v éteru Hitrádia. A my tu řešíme, pravda nebo bullshit? No a dneska, protože 51% respondentů by údajně zvážilo dovolenou se svým bývalým, pokud by ta cesta už byla zamluvená. Ptala jsem se, co vy? Jeli byste? Eva píše, jela. Však v letadle bych vydržela, že mi bere hned vedle mě kyslík a na dovolené all inclusive viděla bych ho zase až v letadle zpátky. Což jako by se asi dalo, jo? Zvlášť pokud by člověk přespal někde venku na lehátku. Andrea naopak píše, haha, ani za prachy bych nejela. Leda bychom měli každý svůj pokoj a já bych ho neviděla. No, to je ono, jo? Protože sdílet s tím člověkem stejnou postel, že jo? No, třeba byste se k sobě zvládli vrátit, jo? Těžko říct. Martin píše, za mě asi klidně, ačkoliv bychom se stihli pohádat už v letadle. Ale aspoň by to nebyla nuda. Je otázka, jestli tenhle druh zábavy preferujete, to je samozřejmě na vás. Pište dál, jeli byste se svým ex na dovolenou 777 937 777, za chvilku to společně rozsekneme. No a do té doby třeba král popu Michael Jackson a Black or White.

Adam Ďurica v éteru Hit Rádia a vy jste... Adam Ďurica v éteru Hit Rádia.

0: Rádio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
9: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
10: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nitře, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nitře. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
11: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
12: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: Before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Lost Frequencies v Eteru Hit Radio. Hezké odpoledne. A možná trošku děsivé odpoledne. Jedna mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo divně. A porodila tam dvojčata. Jako, pardon. Ještě když se to stane s jedním dítětem, ale dvě? To je strašný. Údajně to byl děsný fofr, ona ani nevěděla, že je těhotná, což je jako naprosto šílený, jo. Obě děti zdravé, ona úplně všechno v pohodě, jenom teda ona a manžel malinka to v šoku, což chápu, jo, když si jdete odskočit a najednou přinesete dvě děti. To je naprosto šílený, jo. Navíc se připravila, že jo, o takový ty stresující měsíce před porodem, což je možná vlastně dobře, ale i tak. Jestli se teď někdo chystáte na záchod, prosím vás opatrně. Jo, dávejte na sebe pozor, já už třeba na záchod nikdy nejdu. Ale ty nejlepší hity, ty vám dám za chvíli. Zara Larsson a teď už je tu Nirvana.

0: na Vysočině.
1: Čtyři barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku se dočkají opravy. Restaurátor na nich bude pracovat do října. Město na práce dostalo dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez DPH. Restaurování se týká soch z druhého mostu v Legionářské ulici.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
3: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
0: Hit Radio Vysočina. Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
6: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Včel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Je, opo.
13: A tamhle jede Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
14: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
15: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

B.O.B. a Hayley Williams v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. 15. hodina před námi, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek toho pondělního odpoledne, pokud to v pondělí jde, ale já myslím, že jo. Jo? Mějte se hezky, slyšíme se zítra, přesně ve 12, opět si společně dáme srdcovky, těším se na to. No a teď už další hity, tohle je Hunter X.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině, v Náměšti nad Oslavou nad Třebíckou. Pozor, v Třebícké ulici, kde je kvůli nehodě neprojezdný jeden pruh. Připomínáme také stále havárku třech kamionů u Habru na Havlíčkobrodsku, kde se navíc rozsypal náklad s pivem. Tam už ale projedete jedním pruhem. A na dálnici D1 na kilometru 165 směrem na Prahu stojí porouchané osobní auto. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů.elektro.cz.
8: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před bouřkami, které během příštích dnů mohou doprovodit návrat tropických teplot. Hrozí u nás hlavně v úterý a ve středu, kdy se očekávají i přívalové srážky, silný vítr a místy i kroupy. Celý týden pak bude nadprůměrně teplý. Nepatrné ochlazení čekáme jen ve středu. Ještě několik dnů nejspíš potrvá likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Hasiči pokračují v prolévání sutin budovy. Její předání majiteli se proto odkládá. V okolí budovy se dnes zpřístupnilo několik ulic, které byly v minulých dnech kvůli požáru uzavřené. Pokud plánujete nákup ojetého auta, právě teď je ta nejvhodnější doba. Podle autobazarů ceny v létě mírně klesly před začátkem nejsilnější podzimní sezóny. Průměrná cena ojetého vozu se teď pohybuje kolem 320 tisíc korun a stáří okolo 12 let.
9: Fotbalový servis.
11: Bookmakeri zatím nemají úplně jasno v tom, jaké týmy se letos utkají ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale. Kurzy na jednotlivé týmy v semifinálových zápasech jsou poměrně vyrovnané a značná část sázek míří na remízy. Španělsko, Francie, Argentina i Anglie drží první čtyři příčky světového žebříčku nejlepších týmů. Navíc byly i favority na celkové vítězství ještě před začátkem šampionátu. Pokud by semifinálové zápasy skončily tou nejpravděpodobnější variantou, do finále by se dostala Francie s Anglií. Sázkové kanceláře letos přijaly sázky za skoro 4,5 miliardy korun. Šampionát je tak jednoznačně nejvíce sázenou událostí v Česku.
0: A ještě mrkneme na počasí. Teplota na Vysočině se šplhá nahoru. V Petrovicích na Třebícku mají 28,4 stupně. Naopak Nová Cerekev na Pelhřimovsku hlásí 24,6 stupňů. Maxima se dnes mohou dostat ale ke 30, stejně jako zítra, s tím rozdílem, že dnes si užijeme sluníčko, zítra už dorazí mraky a taky by mělo zapršet, objevit se může i bouřka.
9: Hit Radio Vysočina.
12: Zítra dokonce výstraha před bouřkami od meteorologů. Je tam to střední nebezpečí. Od 11. hodiny až do nějaký 21. tak je potřeba na zítřek s tím počítat. Dneska ještě v klidu, dneska užívejte toho pondělního odpoledne, snad už po práci. My samozřejmě hrajeme taky další hity. Eva Farná, Miraj, anebo právě teď Víkend. K tomu se musíme vrátit. A vrátíme se.

0: Eva Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 10 minut. K tomu my jsme slibovali, že ještě nakoukneme do toho uplynulého víkendu, který byl parádní. Doufáme, že i za vás byl parádní. Klidně dejte vědět, co jste dělali, napište nám nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Teď Market se chce pochlubit, že byla někde za Paři.
1: Já nevím, jestli máte rádi takový ty hurá akce na rychlo, nebo radši ty plánujete dopředu. Ale my jsme právě teďkom zažili tu hurá akci, protože já jsem si ve čtvrtek vzpomněla, že jsme v sobotu zvaní do Bratislavy na plavbu lodí na party na DJ-je. Tak jsem to doma nadhodila. Vypadalo to, že to teda neklapne, ale druhý den se to manželovi rozleželo v hlavě. A rychle jsme dali teda dítě to menší nahlídání, to starší už se pohlídá samo a vyrazili jsme, hele, to jsem nezažila, to bylo teda jako super. Já nevím, jestli jsi byl někdy na party na lodi s hudbou takhle. Nebyl. Plavba po Dunaji, pětihodinová, bylo to přes odpoledne, jenom do 10 do večera. Takže jako za mě jako super, fakt jsme si to moc užili a bylo to právě to neplánovaný, rychlý.
0: Říkáš pětihodinová plavba?
1: Jo, pětihodinová.
0: Kolik vás doplulo?
1: Dopluli jsme všichni, já myslím, že v pořádku. Jo? Bylo nás tam asi 400 nebo 500.
0: A počítala jsi to na konci?
1: Ne, nepočítala, ne? Ale myslím, že z lodí nikdo nevypadl.
0: Ne?
1: Chvíli jsem se bála, jestli nevypadnu já, protože jsem si tam stoupala vedle kameramana a dělala jsem jako videa, že jo. A pak druhý den jsem si střízlivá říkala, ty Marketo, ty jsi teda zase se chovala nebezpečně, ale doplula jsem.
0: Hele, na to musí být vtipný, že tam musí být taková ta atmosféra, že kdyby někdo opravdu vypadl z toho, z té lodi, no. A teď někdo křičel, muž přes palubu,
1: no,
0: tak všichni, hej, no. To je party, super, takhle to máme rádi. No tak jaký jste měli víkend vy, no, tak Markéty už víkend známe, stálo za to a klidně nám dejte vědět. Kelly Clarkson posíláme takhle při tom pondělní odpolední všem, hezké odpolední.

0: v Jihlavské ulici na kruhovém objezdu, tam havaroval motorkář, tam počítejte s omezením a ještě Pelhřimovsko mezi Hroby a Křečí bourala dvě osobní vozidla. Projíždí se tam Kyvadlově, tam počítejte se zdržením. Kdybyste také narazili na nějaké dopravní komplikace, tak můžete rád vědět ostatním, takhle si pomáháme navzájem. Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. A my právě vám za volant posíláme další hity. Za chvilku R-City, Adam Levin, anebo taky Hozier.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, fruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
4: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
5: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto.
8: Téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?

0: Adam Levin na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. Rekonstrukce, uzavírky, opravy silnic, to je téma každoletních záležitostí, prakticky každých prázdnin. A samozřejmě tentokrát i v Jihlavě velké uzavírky.
1: Já jsem jela dneska do Jihlavy, já jsem se toho bála, protože vím, že se tam dneska měla uzavřít část Hradební a Brněnské ulice. A já říkám, jejda, tak od Brtnice, dostanu se na to náměstí k náměstí nebo nedostanu, tak tam je to v pohodě. To opravdu od úseku, od City Parku až k okružní křižovatce u Helenina, tam je to uzavřený. Takže od Brtnice jako dobrý, ale když se jede třeba, nevím, od Luk nad Jihlavou a tohle, tam to musí být asi jako trošičku, já nevím, kudy se to tam objíždí vrchem, jako když jedeš od Helenina. A je to tam uzavřený.
0: No, dáte si takovou okružní jízdu kolem celé Jihlavy, protože do zoo se dostanete tedy z té druhé strany, tam je to stále jako průjezdné. Do City Parku tam je to obtížnější, ale tam můžete využít ten spodní vjezd, protože jako dá se tam taky jako dostat tou Fibichovou ulicí od Žižkovy. Jo? Ale
1: Bludiště trošku, viď?
0: Je to komplikované.
1: Hele, a já mám ještě takovou vtipnou tu, protože vy už možná víte, že v Brtnici u nás na Jihlavsku, to je stále, tak se uzavřela vlastně trasa na Třebíč, trasa na Luka nad Jihlavou, teď je tam uzavřená trasa na Jihlavu a teď ještě se tam uzavřela trasa na ty menší obce, na Panskou Lhotu, na Malé a tam, kdo to tam znáte, tak možná víte, kdo ne. No tak prostě my jsme tam teď už uzavřený opravdu úplně ze všech stran.
0: Kdo to tam znáte, tak víte, kdo to tam neznáte. Nikdy to nezjistíte, protože už se tam nikdy nepodíváte.
1: Tak. A ještě cyklostezka je tam uzavřena.
0: Uzavírka v Jihlavě minimálně do 26.7. To je důležité s tím počítat, pokud plánujete cestu do Jihlavy. Tady už BB Rexa.

0: co se děje na Vysočině.
1: V sobotu zveme na mega dětský kemp do Putimova na Pelhřimovsku. Od 14 hodin vás čeká vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divoké rodeo i sport arena. Více informací o tom najdete na polavcefestivaly.cz, jakože polavcefestivaly.cz. V sobotu se koná taky Phoenix Fest v Letči nad Sázavou na motokrosovém závodišti Rašovec. Tam vás čeká skvělá atmosféra s hudbou, chill zónou i doprovodným programem. To bude prostě zaručené. Tak si to užijte a více info máme na webu.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
3: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Joe na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin. My přejeme hezké pondělní odpoledne. Úderem 16. té celé mrkneme na silnice, také se blíží další aktuální zprávy, víme, kde se co děje a prozradíme. No a do té doby samozřejmě je na pouze ty největší hity. Taylor Swift, anebo právě teď dávka zase energie Avril Lavigne.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme nehodu motorkáře ve Žďáru nad Sázavou v Jihlavské ulici na kruhovém objezdu z Chelčického. Tak tam velký pozor. A v levém jízdním pruhu na dálnici D1 na Brno mezi kilometry 124 až 141,5 se pracuje, takže tam projedete pouze jedním pruhem. Tak přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: 16 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou opět řídit pouze podle tržních mechanismů. Rezort financí nicméně dál bude ceny paliv i marže prodejců pozorně monitorovat. Poslanec Filip Turek měl dnes v Praze krátce popolední dopravní nehodu. U stanice IP Pavlova se srazil s nemocničním vozidlem, které po kolizi skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Řidič sanitního auta utrpěl zranění. Informaci přinesly Novinky.cz. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí i paddleboardů. Dobrou zprávou je, že počet nehod zůstává nízký. Státní plavební správa přesto připomíná základní pravidla bezpečnosti. Přibližuje je mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
6: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a stavů.
5: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková i její finálová soupeřka Karolina Muchová si výrazně polepšili v žebříčku WTA. Obě se posunuli na své kariérní maximum. Noskové aktuálně patří 7. příčka, Muchové 6. V čele žebříčku zůstává Běloruska Arina Sabalenková.
0: Asi nejtepleji na Vysočině, aktuálně v Okříškách na Třebícku, kde mají 29,6 stupňů, naopak v Dobronině na Havlíčkobrodsku je kolem 25,8 stupňů. Také si užíváme nejen letních teplot, ale i sluníčka. A kdo čekáte na déšť, tak zítra by na Vysočinu měly dorazit přeháňky, případně i bouřky, a to velmi silné. A panovat by měly také ve středu.
4: Hit Rádio Vysočina. A máme tady dva lupeny do multikina Sinestar. Stačí uhádnout naší filmovou ukázku v našem vyjáku už za malý okamžik. Tak připravujte telefony s tím novým číslem sem k nám do studia 725 44 38 37. Za chvilku náš biják otvíráme a ještě v pravý čas samozřejmě dáme signál. Tady posíláme další hity, tady už je Sia.

Odpolední Sia na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin a 7 minut k tomu. Připravujte telefony do ruky s číslem 725 44 38 37. Je ten správný čas zahrát si náš biják, který možná odnést si dva lupeny do multikina Cinestar. Tak volejte právě teď. Tady už Jack Jones na Hit Rádiu Vysočina.

0: Dva lupeny do multikina si nestár, tak kdo si udělá hezké pondělí? Možná to bude Pavla z Meziříčka, takže zdravíme na Žďársko. Pavlí, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Taky zdravím.
0: A co děláš odpoledne takhle při tom pondělním odpoledni, takhle pozdním už?
1: No jako teď nedělám nic.
0: A to je dobrý. To je dobrý. Je pěkný, to je inspirace pro nás všechny pracující. No tak jo, tak říkala jsi, že bys ráda vzala i vnoučata, vejít do kina?
1: No, s vnučkou bychom šli, kdybychom vyhráli.
0: No super, no tak jo, tak seš připravena?
1: Zkusíme to.
0: Hele, 3 sekundy má dnešní filmová ukázka, tady je.
2: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: To je všechno.
1: No, někde jsem to slyšela, ale kde teď, kde?
0: Kde to bylo? Velmi známý film.
3: Co ta vnučka na to? Slyšela ukázku?
1: Slyšela ukázku, poslouchala, ale kejve hlavou taky neví.
0: Taky neví. Hmm. Tak Pavlí, čas je neúprosný, ale.
1: No, tak.
0: Zkus něco vystřelit.
1: Tak Guesto USA.
0: Ještě jednou.
1: Buesto USA.
0: Buesto USA, jo. Buesto USA, hele, už nám to tady pípá. Tak Buesto USA, poslední, co jsme slyšeli. A pojďme se na to podívat. Pavlíne.
1: Ne, to nevadí.
0: To ale jsme rádi, že to říkáš.
3: Hezky jsi to zkusila.
0: Zítra je taky den. Prosím tě, byl to film Pelíšky.
1: Pelíšky, no jo, no, je to ono.
3: Ten tatínek no, jo, no, tam na synovi to říkal?
0: Nebo
3: jo, synovi.
0: Kamarádům tam. No každopádně, jo. Pavlí, my moc děkujeme za hru, děkujeme, že to bereš takhle sportovně, přejeme hezké pondělí a třeba, jak jsi říkala, někdy příště. Naslyšenou, ahoj.
1: Ano, díky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak dneska bez lístků, to znamená, že i ten dnešní tady zůstává. Zítra po 16. hodině hrajeme o 3 lupeny do multikina Sinestar, tak opět mějte telefony při ruce. Piják, Hitradia Vysočina.

0: dorazil nějaký obchodník s deštěm, ale takovým tím jako příjemným deštěm, možná i dlouhodobějším, aby se doplnily ty spodní vody, protože sucho nás stále trápí.
1: Je to tak, ano. U nás se vlastně vydala výstraha na východní část Vysočiny před rizikem požáru právě proto, že tam dlouhodobě je sucho a taky jsou tam vysoké teploty, takže tam by se ten déšť opravdu hodil.
0: A nejenom tam je sucho, ono je prakticky všude sucho. Teď jsme se bavili s Pájou mimo éter v našem vyjáku o tom, jestli třeba už na Žďársku rostou houby, a taky nic, taky prostě vyprahlo, pusto, prázdno. Koukal jsem i tady na různý portály houbařský, protože bych rád zašel na houby. Všichni se shodují v tom, že jako nic moc.
1: No a co i my jsme, jak jsme byli v té Bratislavě, tam jsme se taky bavili, tam třeba v Budapešti, co lidi říkali, že je strašně málo vody, že je omezená lodní doprava, takže tou vodou je to trošku na štíru, tak třeba by to teďko mohli spravit ty deště, co mají dorazit během týdne.
0: Jaké počasí nás čeká, jaké nás nemine, i o tom za chvilku, a taky servírujeme další hity. Adele anebo Linkin Park.
2: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
8: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
9: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio.
2: Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Hello, it's me.

0: Bordel na Hitrádiu Vysočina. Minutku po půl páté přejeme hezké odpoledne. No a ten vytoužený déšť v takové té zase extrémnější podobě přijde, dorazí, a to hned zítra. Meteorologové dnes vydali výstrahu v tom oranžovém stupni, tedy vysoký stupeň nebezpečí, a platí pro celou republiku, tedy i pro Vysočinu, v platnosti od zítřka od 11. hodiny do večerní 21. A s výhledem ještě na středu odpoledne a večer.
1: Já koukám vyloženě na tu Vysočinu, tak co se týká toho zítřka, tak se budou tvořit lokální přehánky, takže to nebude asi prostě hned na celý Vysočině. A budou se teda tvořit i ty bouřky, i velmi silné, a budou k večeru postupně přibývat. Takže zítra se jich dočkáme určitě. A jak říkal Mára, bude to pokračovat až do středy, takže od rána ve středu zataženo, oblačno, déšť, přehánky i bouřky. I opět ojediněle silné.
0: Je potřeba počítat i s tím, že můžou lokálně padat kroupy o průměru kolem 2 cm. Tady píší meteorologové, tak pokud máte něco cenného, možná dneska, zítra ráno uklidit, na balkoně, na verandě,
1: ano,
0: na
1: zahradě. Ano, nezapomenou hlavně taky zavřít okna, ne jako já, že odjedete do práce, máte otevřený střešní okna a všude potopa.
0: Takže Market už se dělá uzlík na kapesníku.
1: Ano.
0: Tak. No, doufejme, že to nebude nějak dramatické, ne jako posledně to dramatické celkem bylo. To si myslím, že hlavně Pelhřimovsko by o tom mohlo vyprávět, a nejenom Pelhřimovsko. No tak přejeme si déšť, ale ne extrémní. Každopádně posíláme další hity Coldplay, anebo právě teď Vanessa May. Test.

0: mě neskutečně baví. Pokáč, solitér na Hitrádiu Vysočina před 4:45. Dneska v kalendáři 13. července a víte, kdo má dneska svátek? No jo, je to tak. Markétky mají dneska svátek, na Vysočině jich máme 2794. S jednou právě tady vždycky každý odpoledne usedám. Markét, jen to nejlepší přeju.
1: Je, moc děkuju, takhle veřejně mi popřeš, to je krásný.
0: Hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti. Tak jak
1: Markétky, všem Markétkám, kolik znáš? Tady holek z Markéty.
0: No tak znám tebe, chtěl bych ještě veřejně popřát naší dopolední moderátorce Markét Zušťákové, taky jen to nejlepší, nestihl jsem to.
1: No vidíš to teda.
0: No. Já si myslím, že kdybych se pál do svého telefonního seznamu, tak tady budeme jako dlouho.
1: Ale já znám taky teda hodně Markét, jako ty říkáš nějakých 2500 na Vysočině.
0: No
1: vidíš, tak to jako mi nepřijde, že je zas až tak hodně. Ale když zapátrám v paměti, tak si říkám, tyjo, já znám takových holek se jménem Markéta. Všechny jsou teda velice kreativní. A jdou si jako hodně za svým.
0: Já teď koukám do toho
1: zajímavý
0: seznamu.
1: Holky to jsou.
0: Ano, souhlasím, já koukám do svého telefonního seznamu, mám tady 20 Markét.
1: Ty jo.
0: Všechny jsou krásný.
1: Fakt? Tak nemůžeš si udělat špatný voko, viď? Musíš to takhle říct, tomu rozumím. Ale seš hodnej, moc děkujem.
0: Markétkám jen to nejlepší a za chvilku jeden krasavec, troufám si říct.
1: Super.
0: Damiano David.
1: Těšíme se.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
11: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
12: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
13: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
12: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
13: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
14: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Lady Gaga na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut, přesně 17 hodin. Další zprávy se blíží, taky mrkneme na silnice. No a do té celé další hity. Fajfa, Queen, anebo právě teďka to a John.

0: Vždycky na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy. Teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a neuvěřitelné se stalo skutečností, ale v tuto chvíli nemáme hlášené z Vysočiny žádné větší potíže. Tak ať nám to tak už vydrží. Pozor ale na cestáře, kteří pracují na mnoha místech po celém kraji. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz.
3: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
4: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
8: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback slize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Letní bouřky letos stihly napáchat škody za stovky milionů. Klienti pojišťovnám nejčastěji hlásí poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivních srážkách. Nejvíce případů je ve středních Čechách. Léto je čas výletů do přírody. Nová letní výzva vybízí turisty, aby si sebou, kromě svačiny a vody, přibalili také pytlík na odpadky. Jaký je důvod, to vysvětluje předseda spolku Ukliďme Česko, Radek Janoušek.
12: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výher.
1: Letní výzva potrvá do konce srpna. Členské státy Evropské unie finálně schválily posílení práv cestujících v letecké dopravě. Zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Letecké společnosti budou mít také povinnost usadit děti do 14 let vedle osob, které za ně zodpovídají. Dosud si za tuto službu cestující museli často připlácet. Chorvatské fotbalisty bude opět trénovat Slaven Bilic. 57-letý někdejší reprezentant nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po světovém šampionátu. Obnovenou premiéru si Bilic odbude na konci září v Praze v zápase Ligy národů proti Česku.
13: A jak už bylo řečeno, také zítra na Vysočině naměříme až 30 stupňů. Ráno a dopoledne by nás ještě měla přivítat polojasná nebo skoro jasná obloha, ale odpoledne se nebe začne zatahovat, dorazit mají přehánky, případně i bouřky, a to i velmi silné.
10: Hit Radio Vysočina.
0: A Markéta jde užívat toho svého podvečera svátečního.
13: Já jsem tady Markovi prozradila, že manžel bude dělat řízky k mému svátku, tak už se těším.
0: Hele, tak co víc udělá ženě radost, než když muž navaří, viď?
13: Přesně. Tak, krása.
0: No tak, užívej svého svátku, měj se
13: díky,
0: krásně,
13: díky. Ahoj.
0: A pro vás všechny ostatní, abyste měli taky přednádherný den, tady už jsou YouTube Beautiful Day.

Ember na Hitrádiu, Vysočina, 17 hodin 9 minut k tomu. A co takhle hodit se jako do formy, do pořádného shapeu s Fit People i hlava. Fit People nabízí parádní moderní velké fitko, například na Havlíčkově ulici v Jihlavě nebo na Bedřichově. A nejenom to, že tam mají super stroje, ale také odborníky, kteří rádi poradí jak se cvičením, tak třeba také s jídelníčkem nebo celkovým přístupem k životnímu stylu. No prostě profíci, zažil jsem to nedávno na vlastní kůži. Takový krátký jako intenzivní program, vy to můžete zažít taky, a ne krátký, ale delší, a to zcela zdarma. Na našem totiž Instagramu a Facebooku, na našich sociálních sítích, speciální video, speciální reelsko, kde stačí napsat, čeho byste chtěli právě dosáhnout ve fitku vy. My vám tam za to nabízíme pro první místo 3měsíční vstup do Fit People, 10 lekcí s trenérem a ještě k tomu tréninkový a nutriční plán. Druhý místo získá 3měsíční vstup a třetí místo získá měsíční vstup do fitka, do Fit People Jihlava. No tak vzhůru napište pod tedy to reelsko, čeho byste chtěli dosáhnout vy právě ve Fit People Jihlava. Já si myslím, že těch inspirací je víc než dost. A těch komentů už je tam taky dost, pak už stačí sledovat právě profil Hitrádia Vysočina. A těšit se, protože nebude dlouho trvat a my ty ceny rozdáme. Tady už je Avicii.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko na Hit Rádiu Vysočina, snad pro vás hit, že už máte blízko taky ke konci toho pracovního pondělí, pokud ne a ještě makáte, možná máte odpolední, nebo vás čeká ještě noční, no tak ať to rychle utíká. I k tomu taky další hity na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku Pink anebo Alex Warren. Hit Rádio.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu. Přátelé, je tady To musíte zažít se Slevomatem a do studia přišel už tradičně Richard a já doufám, že zase s nějakou peckou. Ahoj.
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni. Dneska si řekneme, jak získat slevu 8000.
2: Cože?
3: Jo, zhlasíte si rádia, znáš na Slevomatu kolotoč štěstí?
2: No tak to znám, tam si občas chodím zatočit, to vyhraješ vždycky nějakou slevičku, že jo?
3: Jo, přesně, nebo nějaký kredity na nákup, no a druhý den můžeš točit znova. Lidi to dost milujou mimochodem. No a ten kolotoč štěstí je od 13. až do 20. rozbitej. To znamená, že dává o dost větší slevy.
2: Nekecej.
3: A zaručeně vyhraješ každý den.
2: No počkej, počkej. Já to teď úplně nechápu. To si tam fakt jako můžeš vytočit v osmičku?
3: Je to tak? Můžeš si vytočit kredity na nákup nebo procentuální slevu. Takže vytočíš si 8%, nakoupíš za 100 000 a máš slevu 8 000.
2: No ale počkej, vlastně to dává smysl, jako třeba někdo dovču pro celou rodinu, vlastně proč ne?
3: Přesně, ale podle mě to fakt někdo reálně udělá a i kdyby za míň, jako každá slevička dobrá, že?
2: No, absolutně s tebou souhlasím a všema 10 beru. Takže, vážení posluchači, jdeme točit.
3: Skvělý, až do 20. něco zaručeně vyhrajete každý den.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
4: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

na Hitrádiu Vysočina, krátce před půl šestou, přejeme pohodové pondělní odpoledne. Možná bude pohodovější ještě o kus víc úderem 18. hodiny, protože právě to otevřeme opět Hitrádio Klasik, ty největší hity 80., 90. a milénia až do 21. hodiny. Dneska s vámi Lea Děnděši bude servírovat tyhle super pecky. Já tady koukám do playlistu a vidím, že budou Bee Gees a budou Passion Fruit a Erasure, a nebo třeba právě tato melodie, která je ochutnávkou na dnešní Hitrádio Klasik. DJ Bobo, 90. nesmrtelný Somebody Dance With Me na Hitrádiu Vysočina právě teď. No a těšíme se na tu 18. hodinu. Hezké pondělí!

Wave like a

Fallout Boy na Hitrádiu Vysočina. O víkendu jsem mimo jiné byl se podívat na hvězdárně v Třebíči, pozorovat noční obluhu, super to bylo. A došlo mi, že nás čeká vlastně celkem nabitý program, třeba už 12. srpna zatmění slunce, výjimečná podívaná. A v tu noc také největší četnost Perseid. A to určitě není jako všechno, jo. Tak pokud máte rádi tyhle věci, druhá část prázdnin, myslím si, že bude stát za to. Co bude taky stát za to, tak to jsou další hity za chvilku Alvaro Soler anebo Eva Farna.

0: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Báro Soler na Hit Rádiu Vysočina za 11 minut, přesně 18 hodin, už se to blíží, už se to vaří. Hit Rádio Klasik až do 21. hodiny s Leou Dindějši. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte toho pondělního podvečera. No a budu se těšit opět zítra, ano, ve 3 odpoledne s Market, to tady nastartujeme. Kamarád

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále počítejte s omezením na trase z Pelhřimova na Humpolec za Velkým rybníkem. Je tam kratší zdržení v obou směrech v důsledku dopravního omezení. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen paliv, cenové stropy tak budou naposledy platit v neděli. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že její rezort bude ceny pohonných hmot i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
9: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
8: Důvody pro ukončení regulace cen bylo podle Schillerové i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ovšem zasáhl jen menší část naší země. Ministerstva vnitra a obrany připraví novely, které umožní lépe zvládat krize. Úkol jim dnes uložila vláda. Šéf rezortu obrany Jaromír Zuna po jednání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Znát ho můžeme například jako paleontologa Alana Granta z Jurského parku. Podle rodiny byl Neillův odchod náhlý a nečekaný.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
8: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě republiky ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer má srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
10: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona, tak si užijeme 80. 90. milénium. Startujeme právě teď. Billy Idol a nebo Erasure. Love to hate you. Tak hezký dobrý večer.

in the city. Hezký dobrý večer. To u nás v Praze máme taky velké horko. Já bych řekla, že v celé České republice. Doufám, že se máte krásně, že už většina z vás má padla v práci, nohy nahoře a už jenom leháro, odpočinek, relax, pohodička a naše Hit Radio v uších. Každopádně 10 minutek po 18. my pokračujeme dál to nejlepší z 80. 90. po milénium. Tak co říkáte téhle devadesátkové věci? Já si normálně vzpomínám na svoji pubertu, diskotéky, jojo, Wonderland, Passionfruit právě teď a budou i Bee Gees a spousty dalších skvělých hitů. Hezké úterý, ne, pondělí!

0: Píše nám tady Tereza, ahoj Leonko, moc se mi líbí, jak hrajete, právě teď grillujeme na zahrádce a váš playlist je prostě boží. Pozdrav prosím skrz váš éter Terezu, Honzu, Janičku a našeho Pavlíka, jste super. Tak s Kasem vyřídila, pokračujeme dál, protože nás čeká Lucie a Panic, nebo taky spousta dalších skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů a jeden z nich je tohle. To taky bude, tak si na to počkejte, rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi. Jsme Hit Radio.
1: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
4: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vrata, brány, žaluzie a markízy, to vše vám Segan nabízí. Zárukou komfortu vašeho bydlení je Klimax, značka stínění.
10: Navštivte nový showroom společnosti Sega na ulici Strachovská v Pelhřimově. Hliníkové pergoly a kvalitní stínění od Klimaxu nyní vyberete v Pelhřimově a v Jihlavě.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
14: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
15: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
16: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
15: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
16: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
17: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
18: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

milovaná. Hezký večer, 18 hodin 34 minut aktuální čas. S vámi Lea, posloucháte Hit Radio. A před námi je Jay-Z, Beyoncé, to si dáme, Bonnie a Clyde, ale taky Diana Ross, která do konce 29. července dorazí do České republiky, konkrétně do Plzně, kde má svůj úplně první samostatný koncert v Česku. Takže kdo se chystáte, dejte vědět, protože my si ji právě teď dáme v éteru Hit Radio Classic.

0: Beyoncé, Bonnie a Clyde. My tuhle pečku známe od Leoše Mareše, Terezy Kernlové, si trošku osvojili. Každopádně my pokračujeme dál. Před námi je spousty skvělých hitů. 80, 90, Millennium, Rafaela Cara nebo One T Culty, To Unlimited a taky Baby Bird. Tohle všechno ještě do 19. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z 80, 90 a milénia. Tak mějte krásný večer a díky, že jste zítra rádiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
6: Ekokom. Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
9: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
10: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
11: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspjo.cz. Neváhejte, přihlaste se do 22. července a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspjo.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 10.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly.
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Pondělí večer s vámi Lea, Hit Radio Classic, nejlepší 80-ky, 90-ky, Millennium. New Kids on the Block, právě teď.

We don't need another hero. Božská královna všech královen Tina Turner. 8 minutek po 19. hodině. Posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi je i rocková balada pro rockový fanoušky a nadšence Škorpioni, Shen Be an Angel, ale předtím ještě taková taneční hopsanda Alcazar. Tak kdo pak si vzpomínáte Crying at the Discotheque, co na tuhle pecku? Když jsme trsali bokem doprava, doleva a tančili jsme, pili jsme a zpívali. Tak si to pojďme zopáknout a společně zavzpomínat. Jsme Hit Radio.

0: Na Škorpioni, Send Me an Angel, tak já doufám, že jsme vám udělali velkou radost. Píše nám tady posluchačka Soňa Skřivic, milá Leonko, si úžasná, pouštíš nádherné pecky, je mi 60 let a rádio mám velmi nahlas, u toho otevřená okna a smažím řízky a tančím si. Je mi krásně, mám vás všechny moc ráda, zdraví Soňa Skřivic. Soni, moc krát ti děkuju za zprávu, tak já doufám, že budeš spokojená i za chviličku. Co třeba Sandra, anebo Stardust a spousty dalších skvělých 80-kových, 90-kových až po milénium hitu. Tak buď s námi.
1: Opět v Česku. Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin. Od 14. do 18. července ve Starči u Třebíče změří své síly 160 závodníků z 15 zemí na nejmodernější trati v Evropě. Tak nezapomeňte, Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů Bugin je ve Starči u Třebíče od 14. do 18. července. Více info na webu a Facebooku RCA Stařeč.
2: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
3: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
2: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
3: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
2: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
4: Hoka Prima.
2: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
5: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
7: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
10: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.

Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Zítra mám Ready Kirken, právě teď dozněli z éteru Hit Radio Classic a před námi je božská skvělá Olivia Newton. Zaspomínáme na ní, protože její hity tady zůstanou pořád s námi, ale předtím ještě jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel a taky song, který se hraje při různých oslavách, narozeninách, party, celebration a fun factory. Let's have a celebration by the sea. Hezký večer.

0: Olivia Newton-John Physical. Právě teď doznívá z Eteru Hit Rádia a před námi spousty dalších skvělých hitů, třeba Mike Oldfield, nebo taky Vanessa Paradise, nebo Squeezer a jejich Saturday Night. Spousty další skvělý muziky, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénium. A kdybyste tohle chtěli poslouchat non-stop, tak si dávejte naše sesterské Hit Radio 90. Nebudete litovat.
1: Hit Radio.
0: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Šéfe, tak už je tady Baoli.
8: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
7: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
8: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
9: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. vzvozíky.cz.
10: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback lize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve
11: Under Armour makes you better.
10: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
6: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.

Pondělí večer, 13. červenec, posloucháte Hit Radio, hrajeme ty nejlepší hity, 80. 90. milénium. Jinak tomu nebude ani teď, typicky diskotéková funky věc. Jamiroquai přichází na scénu. Hezký večer.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý pondělní večer. Pokračujeme dál, protože před námi je Bryan Adams, taky Sydney Youngblood a nebo MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Miluju tuhle hudební dvojici a vždycky, když je slyším, tak si vzpomenu na ty zlatý devadesátky, kdy jsem na jejich hudbě vyrůstala. Dokonce MC Erik je můj dlouholetý kamarád, takže vždycky, když ho vidím, tak si zpíváme Do It, nebo You Can't Stop, a nebo Malý Aniel a spousta takových dalších skvělých hitů. Tak přesně tuhle pecku, You Can't Stop, si dáme za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
1: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
2: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
1: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
3: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
4: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
5: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, před námi je zpěvačka, která má nezaměnitelnou barvu hlasu a dokonce před týdnem navštívila i Českou republiku, konkrétně 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A já jsem měla tu možnost být u toho, protože jsem byla součástí dvou akcí, kde jsem se prošla teda pomole, taky jsem si něco zabékala. No a ten večer tam vlastně vystupovala Anastasia. A bylo to naprosto neuvěřitelné. Nejenom to, že skvěle vypadá na to, kolik jí je a co má za sebou, a

0: Hit Radio Classic v plném proudu, nejlepší 80-ky, 90-ky až po milénium, hrajeme to nejlepší. Díky, že jste s námi, před námi posledních pár songů do 21. hodiny a já se s vámi pro dnešní večer rozloučím. Rozloučím? Ano, rozloučím jsem chtěla říct samozřejmě. Vidíte, už mi ten jazyk se mele, motá, říká si, co chce. Každopádně vám přeju krásnou dobrou noc, pokud možno zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia a zítra nezapomeňte vstávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina.

0: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, delabel, delabel, delabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spětele.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn.